Tady je tvoje metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i oběť.

0: Dámy a pánové, mým dnešním hostem podcastu Hana jede je zakladatel školy Populo, Jakub Rakušan. Ahoj.
1: Ahoj. Čau, Lukáši.
0: Tak Jakube, ty v současné době vedeš vzdělávací školu, ale nebylo tomu tak vždy. Tak abych tě poprosil, jestli bys nám trošku přiblížil ten svůj příběh.
1: Mm-hmm. Tak před 6 rokama jsem založil školu Populo. Úplně náhodou. Myšlenka byla, nebo v to, co je škola Populo teď, tak při zrodu jsem ani si nepředstavoval, že by to mohlo být to, co je teď. No a uběhla dlouhá cesta za těch 6 let a věnujeme se individuálnímu doučování dětí. A pomáháme všem žákům, rodičům s tím, aby zvládli školní docházku. Takže my se nesnažíme děti vzdělávat, opravdu je jenom doučujeme a snažíme se, aby těch 9-14 let přežili základku a střední školu.
0: A kdyby se měl vrátit jako k té podstatě, kde se vůbec vzala tady ta myšlenka, nebo co jsi dělal vlastně předtím, jak to celé vzniklo? Mm-hmm.
1: No, moje bývalá práce, kam jsem chodil, tak my jsme vlastně školili krupiéry, měli jsme rekvalifikační kurzy a ti krupiéři potom odjížděli na zámořské lodě do Velké Británie, do zahraničí, anebo tady do českých kasín. Ale jednalo se svým způsobem taky o vzdělávání, protože jsme v 7 týdenních kurzech je naučili 3 základní hry, co se hrají v kasínu, blackjack, poker a ruleta. Takže to bylo vlastně s výukou nějakým způsobem určitě spojené. No a předtím jsem pracoval v zahraničí, protože jsem pracoval v kasínech, tak jsem potom následně mohl školit a tak dál. A měl jsem potom ještě jednu takovou malou firmu zase. A vyzkoušel jsem víc věcí, tady u toho jsem strávil asi nejvíc času. A postupně to plynulo tady k tomu a tato myšlenka vznikla velice tak spontánně a náhodou a velice příjemně a tady tuhle cestu, jak začít nějaký nový projekt, bych doporučil určitě hodně lidem, protože mi se osvědčil a je velice nenáročný a člověka tak nesvazuje. No a vzniklo to tak, že kolegyně v práci měla stůl naproti mě. A my jsme měli docela dobrou pracovní dobu, že jsme začínali v 9 hodin a nebo takový ten plný režim, kdy jsme makali od 9 zhruba do 3:30. A ona každý úterý zůstávala do 5 hodin a potom vždycky někam zmizela. Já jsem říkal, Marti, proč jako zůstáváš o hodinu a půl díl v práci? No a to z ní vypadlo, že vlastně chodí doučovat na Horní Lán, kousek od Teska, nějakou mladou slečnu, spíš asi dívku, a už doučovala i češtinu. Tak já jsem tak jako rychle vzal matematiku, jsem to rychle spočítal a říkám, takže ty seš hodinu a půl díl v práci, potom jedeš na Horní Lán, tam doučuješ hodinu český jazyk, češtinu milovala, ona měla vystudovanou fildu, takže to bylo něco k čemu tíhla od začátku. Potom občas na to tak trošičku nadávala, že jí babička kouká přes rameno, že jí říká, jak vlastně tu výuku má vést. No a potom hodina uběhla, sedla na tramvaj, jela na nádraží a na vlakový a pak jela do Brodku. Tak já říkám, že ty kvůli hodině doučování strávíš jako zhruba 4 až 5 hodin svého života, aby dělala činnost, která tě naplňuje, baví a kterou si vystudovala. Říkám, tak o hodinu to se bavit nebudem, to bude třeba 19 korun asi, takhle. Tak si říkám, tyjo, takových jako lektorů bude asi víc a budou s tím mít problémy. Říkám, Martin, nebylo by lepší, kdyby jsme udělali nějakou místnost v centru, kde by se ti lektoři mohli scházet a tam doučovat a ti žáci by chodili za nimi a ne naopak. Ona, no to je dobrý nápad. Říkám, tak jo, tak budeme to dělat každou středu od 3:30 do 6:00. Jednou týdně. Hodinu a půl jsme si dali. Mm. A tak samozřejmě první věc, co nás napadla, tak musíte to nějak jmenovat a musíte založit facebookové stránky. Tak to nám zabralo jeden den, nebo potažmo týden. No a tak se ty věci nabalovaly, tak pak jsem poprosil kamaráda, jestli by nám neudělal webové stránky. Ta webová stránka byla ve tvaru A4 a bylo tam napsané doučujeme děti základních a středních škol. Připravujeme na zkoušky a máme tam i výuku jazyků. A říkám, hele, dáme to, prostě vyvěsíme to na internet a uvidíme, co se bude dít. No a pak jednoho dne zazvonil telefon.
0: No. A tak to všechno začalo.
1: A tak to začalo, no. A zazvonil telefon a já jsem typ člověka, který chce si hnedka něco ověřit, jestli to funguje nebo ne. Takže já nerad připravuju věci a potom je ověřuji, ale já rád chci ověřit okamžitě a potom na nich stavět. jestli ta myšlenka nebo prvotní úvaha je správná. Spousta lidí si nachystá obrovský zázemí pro svůj nápad, potom s tím jde na trh a tak ho seknou přes prsty, že to nefunguje. A je tam potom strašně moc ztraceného času, anebo on vyvíjí nějaký systém, program, nějakou metodiku a ona potom není trhem vůbec přijatá žádným způsobem. Já jsem to jako úplně až zbytečně do extrému, jdu naopak, takže já, když mám myšlenku, tak ji hodím na papír, okamžitě ji zveřejním, otestuju a hnedka vidím jo, ne, pokud jo, tak tady jsou ještě tyhle chyby, anebo úplně ne. A tohle byl ten případ. Takže já jsem neměl žádného lektora, neměl jsem kancelář, nic. Já si říkám, takže já budu mít lektory, budu zvát na pohovory, budu dělat nějakou metodiku, budu si je zkoušet, pronajmu prostory a mi se nikdo neozve. Tak to je docela pain, to nechci, že? Takhle.
0: No ale samozřejmě nabízí se ta otázka, že možná jsi měl tu kamarádku, která teda doučovala češtinu, ale teď první telefon byl třeba, dobrý den, potřeba bych doučit matematiku. Co následovalo potom?
1: No následovalo to, že jsem poprosil rodiče, jestli by mi nepůjčili kancelář. Na to, aby jsem si tam s tou maminkou mohl promluvit. A až jsem si s maminkou promluvil a zjistil, co chce, tak až potom na základě toho jsme dali inzerát. A jelikož já si myslím, že fakt Česká republika je pedagogický stát, tady má pajdák každý druhý, tak to bylo velice jednoduché najít hnedka lektora. Asi nebyl žádným způsobem ověřený a otázkou je, jak musí být ověřený lektor, když někoho doučuje zlomek. Myslím, že jsme to zvládli my dva, že tam jde spíš o ten přístup a o to, jaký bude mít postoj k tomu žákovi, jak bude empatický vůči němu, protože ono je určitě jiné vyučovat 30 žáků na základní škole, kdy musím udržet pozornost 30 žáků, a kdy má každý jinou úroveň, každý dává jinak pozor, každý někdy jindy chyběl, než když mám někoho tady naproti tobě, nebo když se podíváme na nás dva, tak nás chtějí vysvětlit, jak fungují zlomky. Jo, tam není potřeba žádná metodika, tam je potřeba vnímat toho žáka a on musí být otevřený s váma komunikovat a poslouchat. No,
0: na rovinu si přiznejme, že u těch 30 dětí nebo žáků v té třídě je to téměř jako nemožný úkol. Já si myslím, že už je to taková ta vlastně nejvyšší hranice, kolik vůbec těch žáků může být na toho jednoho učitele. A i tak si myslím, že většina těch kantorů by řekla, že ideální počet by byl kolem třeba 15 nebo do 20, tak aby skutečně mohl se věnovat tak nějak všem a aby všichni udržovali tu pozornost a tak dále. No a jak kdybych se tě zeptal, jak bys vlastně obecně měl zhodnotit nebo ohodnotit český vzdělávací systém? Můžeš klidně známkou jako ve škole.
1: To já si netroufnu. To já vůbec ani, to mi nepřísluší, nemůžu hodnotit školský systém. Já nevím, jak bych ho sám nastavil pro takové obecenstvo lidí, spektrum lidí, že jo, z tolika sociálních skupin, vrstev, s takovým budgetem. Já nedokážu říct, že bych ho nastavil lépe. Myslím, že by se měly nastavit nové procesy, nové způsoby výuky, ale určitě se dají lépe využívat finance. Jsou věci, které jsou více a méně důležité, tak určitě do těch více důležitých by mělo téct více peněz přirozeně. A jsou věci, co jsou efektivnější a méně efektivnější. A stačilo by se na to podívat se tímto způsobem. A takže celkově školství bych nehodnotil, ale co bych hodnotil je určitě to, že extrémním způsobem zkostatělé a nepružné a tím pádem nefunkční v tom, jak se rychle vyvíjí různé produkty, životní styl, sociální sítě, IT technologie a tak dál.
0: Nicméně ty určitě přicházíš, nebo respektive ne, možná teď už ty osobně, ale vlastně vaši lektoři přichází do styky s mnoha žáky a studenty. Mm-hmm. Dalo by se to možná uchopit tak, který třeba předmět, jestli máš tady tu informaci, se třeba doučuje nejčastěji, z toho vlastně vyplývá, který je nejméně oblíbený na těch školách, ať už se budeme třeba o základních středních.
1: Tak je to, já myslím, že to budou všichni diváci, posluchači vidět, ale je to matematika 100%. Ale je to zase z toho důvodu, že tam, abyste někomu něco vysvětlili, tak to nejde dělat paušálně pro všechny stejně, ale každý v té rovnici pochopí a nepochopí něco jiného. Jo? Když mám někomu říct, když se já nevím, kdy vznikla první republika, tak to je exaktní datum, ale pokud mám přijít na to, jak se řeší kvadratická rovnice, tak ta má tolik částí, co já musím na sebe navázat, aby jsem to dokázal spočítat. A já potřebuju každému žákovi ho posunout v té jedné fázi, nebo v té jedné části ho musím posunout. Takže to je hrozně komplexní. Jo, je to složitý. Takhle. Takže tam potom, proto je na to ten učitel krátký, ten pedagog. A ta matematika se těžko vyučuje, nebo je těžko přijímá na žáky. Protože ona potřebuje mnohem víc individuální péče. Protože tam je tolik možností nebo prostoru pro omyl, proto nechápat jednu věc, že to on nedokáže obsáhnout naráz. Jo? A tam vzniká ten problém určitě. A to stejná čeština, že? Protože když píšeme diktát, tak vy můžete, můžete dělat chybu v čárkách, v háčkách, interpunkci, jo, s, z, i. A na to je potřeba individuální přístup, nebo ne, protože každý má problém něčem jiném. Nemůžeme říct, teď se pojďme se učit teďka diktát, jak se píše diktát. To nejde.
0: Určitě, souhlasím. Když se teda vžiju tady do té situace, tak co následuje potom? To je naprosto běžná situace, kdy vlastně třeba dítěti něco nejde. Předpokládám jako první, co je, tak může jít buď to za tím učitelem sám, nebo na vyžádání, řekněme, rodiče, anebo právě, dle mého názoru, jsou to rodiče, kteří tak trošku suplují vlastně toho učitele s tím, že ještě potom vyučují ty

0: někteří to zvládají do určité doby, někteří to nezvládnou vůbec, že jo, protože doučovat svoje dítě je ta nejhorší možná varianta. Vy si spolu máte hrát, uklízet, starat se o domácnost a ne ještě se učit. Ta autorita toho rodiče je prostě, nebo ne autorita, jakým způsobem to popsat, no. Je to těžké učit své děti, protože vy byste měli být kamarádi a chovat se jako rodič, dítě a ne jako učitel. No, jako určitě, a jako učitel v jiných oblastech v životě, ale ne v té matematice. No. Já myslím, že ta trpělivost je tam velice omezená na straně rodiče. Hmm. Asi ta trpělivost je to nejdůležitější tam.
1: A nejenom trpělivost, ale samozřejmě postupem času i ty vědomosti, 100%. Protože co si budeme na té základní škole, třeba první stupeň jak tak, na druhou stranu potom druhý stupeň, potažmo střední škola, už jsou občas trošku náročnější věci. A na mě teďka na YouTube nedávno vyskočilo video, možná si to tenkrát taky sledoval, bývala soutěž, jestli chytřejší než Páťák, už je to pár let, běželo to tuším na České televizi. A tenkrát tam v podstatě byli taky soutěžící dospělí lidé, kteří vlastně odpovídali na otázky, které se učili mezi první a pátou třídou. A já jsem se asi na dvě nebo na tři epizody podíval a vždycky ten člověk jakoby vypadl a to tam měl ještě nějaký nápovědy. To znamená, že jo, byly tam takové věci, které i ten dospělý člověk, byť by to všechno měl znát a asi i znal, tak si na to prostě jenom nespomněl nebo už si to prostě nepamatoval. Uh-huh. Takže ono se to může zdát takhle na poslech jako hodně jednoduchý, že vlastně máme tady dítě ve třetí třídě, tak se s ním člověk má učit, ale ono ne vždycky, ty rodiče jsou třeba na tom tak dobře, aby mu to skutečně mohli předat. To je jedna věc a možná, ty mě doufám doplníš potom, jedna věc je to vědět, ale druhá umět to potom předat tomu dítěti.
0: Jo. Říkáš to úplně přesně a to je ten případ, že my víme, jak se dělají zlomky nebo jak se počítají zlomky, ale předat je svému synovi je velice těžké, no. Ale opravdu kvůli té trpělivosti, si myslím, no. Tak co se týká těch věcí, jako od první do páté třídy, co se naučili, tak to jsou věci, tam se jedná o věcné informace. To znamená, když si potom nepamatuješ nějaké datum, že jo, a to dítě si ho pamatuje, nebo ví, co patří mezi, já nevím. Třeba nejsou do kopytníky, jako jo, tak to bude vědět prostě, ale to se můžeš rychle doučit, takže když víš, jako na co je ta písemka, tak se podíváš, naučíš se to a pak mu to říkáš, je, nebo přečítáš, takhle. Hmm. Ale u té češtiny a u té matematiky je ten problém potom jinde, no.
1: A co by třeba pomohlo teda, jak by měla ta výuka vypadat? Teď se bavíme třeba o těch školách, jako o instituci vlastně.
0: Tak určitě bych jim dal mnohem víc peněz. Dal bych mnohem víc peněz do základního vzdělávání. Přece jenom je to vzdělávání, kterým prochází každý obyvatel České republiky. Takže tam by ta výuka měla být nejkvalitnější, mělo by tam být nejvíc peněz, mělo by tam být nejvíc pedagogů, nejlépe postarané o daného žáka. Jo? No a jak by měla probíhat výuka? Když to vezmeme úplně od začátku, tak když syn chodil do školky, tak on přišel do školky a bylo naprosto přirozené, že se o něho začaly starat starší děti. Že si navzájem pomáhali. Oni šli ven, oni mu pomohli najít boty, vzali ho za ruku, když šli ven. Potom on trošičku dospěl, že jo, byl tam 2 roky a tak přirozeně mu pomáhal těm dalším. Byli tam taková parta, tým, navzájem se znali. Je naprosto přirozené, aby se znal ten, co má 3 roky a ten, co má 6 let. Nebo 5. Úplně v pohodě. Jsou to kámoši, všichni se znají ze školky. No a potom, když je dáme do té první třídy, tak tam vznikne taková věc, že řekneme, OK, tak my vám je všem 6 let, tak vám je dáme do první třídy a už se nebudete bavit se staršíma žákama. Ty jsou ve druhé. Byl jsi někdy v 5. třídě, když byl prvák? Já jsem tam nikdy nebyl. No. Tam by nikdy nevyšel, jako. Jo. Takhle. Takže vlastně ty děti rozdělíme a oni si přestávají přirozeně čerpat od těch starších. Takže to je, myslím, že je velká škoda. A potom je posadíme do lavic a pomáhání začneme říkat opisování. Což je potom taky smutný. Jo? A vememe jim hodně té společné práce týmové. Takže už nedělají projekty spolu, ale každý má svoji cvičebnici, každý má svůj sešit, jsou po dvou. Pedagog se přirozeně věnuje tomu nejsilnějšímu nebo tomu nejschopnějšímu, že jo? Protože ten je aktivní hodině, protože tomu rozumí. Tak tomu pedagog víc stíhne, což je přirozený naprosto, tak jak trenér tíhne těm nadaným dětem a méně se věnuje nenadaným. No a tenhle tak uběhne pár let.

0: máme tam, najednou nám tam vzniká rozdíl mezi první, druhou, třetí, čtvrtou třídou. Ty žáci o sobě ví, že chodí do stejných do stejné školy, ale moc se neznají. No a potom jdeme, pak nás začnou učit na střední škole, že bychom se měli učit sami, že jo, a papoví na výšce zase po nás budou chtít, aby jsme už týmově pracovali. Takže nás vrátí zpátky přesně to, co jsme uměli jako ve školce a bylo to přirozený. No a pokud by jsem já mohl něco navrhnout do školství, tak by jsem to určitě změnil. Změnil bych to, že spolu různé ročníky nespolupracují žádným způsobem. Myslím si, že pedagog toho má hodně na to, aby naučil 20 dětí určitou látku. On jim může odprezentovat, ukázat, ale potom, aby si to ty děti procvičili, tak on může sloužit pouze jako mentor nebo takový koordinátor té výuky spíš, nebo mediátor. To znamená, vemte si, že vememe děti z 5. a z 9. třídy a řekneme, teďka jeden deváťák učí jednoho páťáka. Máme 20 a 20 dětí a najednou každý má individuální výuku. A teďka tam máme dva pedagogy a ti to jenom slouží a ti to nějak koordinují, aby to probíhalo v pořádku. Tam popostrčí, tedy udělej tuto metodu a najednou budeme mít žáky, kteří se navzájem spolu znají mezi 5. a 9. třídou. Budeme mít žáky, kteří mají individuální přístup. Ale holky jsou v tom nejlepší, ženy, že jo? Ty táhnou přirozeněji víc k lidem, muži táhnou víc věcí, elektronika, že jo? Stroje, auta a holky jdou do nemocnice, zdravotní sestry, takže vím, že holky prostě na základce by hnedka raději pomáhly někomu o tři ročníky níž s nějakou jednoduchou věcí.
1: A dá se teda říct, že takové ty jednotřídky, které třeba na některých menších obcích nebo vesnicích jsou spíš jako znouze, protože tam není tolik těch vlastně dětí nebo možná i kantorů, to znamená, že ty děti jsou třeba v jedné velké třídě, kde je skutečně třeba první až třetí třída, tak je to vlastně, tak jak je tam je to nouze, tak je to možná to dobře, to jak jsem pochopil, já, z čeho, o čem mluvíš.
0: Rozumím tomu, ono jde o to, že pokud tam neaplikuješ to, že jim nedáš ten prostor, aby oni spolupracovali nebo jeden učili toho druhého, tak potom ta jedna třídka je ještě úplně špatně, protože mám tam dítě v první třídě, které učím psát a potom dalších pět ročníků nemá co dělat a já se jim nemůžu věnovat. A pokud je nepropojím a neudělám z toho takovou nějakou systematickou výuku, která je jako naprosto běžná ve sportu. Jako, když já hraju tenis a pokud je naprosto přirozené, že mám hrát se slabším a se silnějším hráčem. Protože když hraju se slabším hráčem, tak když já chci, aby on to na mě odehrál. To znamená, já trénuju rány, které bych normálně netrénoval a snažím se mu nahrát, aby jsme to udrželi ve hře. Mm-hmm. Takže mám před sebou slabšího hráče. Takže přirozený pro to, jo, takže to mám jeden způsob tréninku. A pak mám silnějšího hráče a toho se snažím umlátit. A on mi to vrací. A od něho zase čerpám jako od vzoru. Takže ve sportu je to naprosto běžný. Tak ve školství ne? Škoda. Mm-hmm.
1: Zkusti, to není. Je teda možná ono otřepané z chola ludus, jak říkal Jan Amos Komenský, škola hrou, to, co by vlastně možná se mohlo vrátit, když už se třeba bavíme o té základní škole, protože já na to konto jenom doplním, že můj oblíbený Jan Milfajt vlastně dost často k tomu doplňoval, že když vlastně dětem něco řekneme, tak to dost často zapomenou. Když jim to ukážeme, tak si to zapamatují aspoň z části, nebo možná si to zapamatují, ale když do toho zapojíme, tak se to vlastně výsledku naučit.
0: Určitě. Tak ona to podporuje Heinného metoda na výuku matematiky, tento způsob výuky, že by to člověk měl zažít. A určitě ano. To vzdělávání by mělo být naprosto pestré. Ono by mělo být tak, jak je. To mělo by zůstat způsob výuky, že mám pedagoga předka za katedrou u černé tabule a na něho kouká 30 dětí, on něco vykládá, on je zaujme a potom vzbudí nějakou diskuzi. Měla by tam být týmová práce celé té třídy na nějakém projektu nebo menší skupin. Měly by tam být hry, projekty, komunikace, jak s mladšími, tak se staršími žáky, školní projekty a tak by se to mělo všechno slévat dohromady. A my teďka momentálně máme jenom tu jednu fázi. Já neříkám, že špatně, ale ona je naprosto správně. Ale kdyby se tam přidali další tyto typy výuky, tak by to bylo radostnější, pestřejší, efektivnější, 100%.
1: A když se zeptám na to, jakou roli hrají rodiče, protože ti jsou dost často těmi prvními, kdo vlastně můžou identifikovat ty silné stránky toho svého dítěte, ale stejně taky ty slabé.
0: Tak tam nezmůžete nikdo vůbec nic, no, protože pokud máte nadané dítě ve třídě, tak se bude nudit. Pokud máte slabé, tak nebude stíhat. Pedagog se věnuje středu průměru. On jede podle svého rámcového vzdělávacího programu osnovy, že jo, a to dodržuje a musíš se vlízt do těch mantinelů. Takže pokud jakýmkoliv způsobem vybočuješ, neuděláš nic. Vůbec. No.
1: V momentě, kdy mu teda nějaký předmět nejde, bavili jsme se o těch možnostech, jaké jsou vlastně varianty, že může třeba o nějaké to doučování, ty se vlastně zmiňoval, že dost často to probíhá, takže to doučování provádí nějací bývalí kantoři nebo třeba z jiných škol, ale ve svém volném čase třeba po večerech. A nebo právě může využít službu vlastně doučovací školy tak, jako máte třeba vy. A teď mi možná ještě zase, když to stáhneš trošku k vám, prozradit, jak to vlastně funguje u vás, kdy vlastně rodič, předpokládám, asi dítě ve druhé třídě asi nepřijde samo, že má nějakou poptávku. Tak rodič předpokládám třeba zavolá, tady Jardovi nejde třeba čeština. Jak to probíhá dál, co následuje?
0: Já to trošičku jemu ještě obecněji, malinko. Takže na trhu, ty jsi vlastně ptal, jaké jsou možnosti na trhu, tak jsme se bavili o těch nějakých expedagogách, jo, co jsou prostě, co už neučí a chtějí si přivydělat, důchodci. A pak tady máme obrovskou skupinu vlastně studentů vysokých škol, což je úplně to nejlepší a v podstatě to navazuje na to, co jsem říkal, že máme staršího žáka, který předává látku mladšímu, jo, je už dostatečně kompetentní. A tím, že už je na vysoké škole, tak tam nepotřebuje žádného mentora nebo mediátora, co by na tu výuku dohlížel, protože je toho sám schopen úplně bez problému. Takže to je jedna skupina. No a toto je naprosto běžné. Máte různé servery na internetu, kde si jako rodič naťukáte doučování matematiky, hledám, vyberete si podle fotky nějakého lektora a ten jde, ten potom doučuje, buď u vás, nebo kdekoliv, na koleji, v kavárně. Toto je systém, který perfektně funguje, ale má několik věcí, které tam nejsou úplně tak, jak by měly být. Ten rodič nemá žádnou garanci, žádnou, koho si vybere jako lektora. To znamená, on to dělá opravdu podle fotky, podle referencí, podle zkušeností nějakých jiných lidí, tak tam je velká šance, že ten lektor může vypadnout, bude mu těžký říct rodiči ne, že ho nechce na doučování, že jo? Po první hodině mu říct, no tak už nechoďte, to asi jako žádný rodič skoro nezvládne, že jo? To máme takovou lidskost nějakou v sobě, takhle. To. A potom, většinou to bývá potom u těch rodičů doma, takže oni musí uklidit, být doma a starat se o to. Takže hodně takových neúplně ideálních věcí. Ano, a na straně zase toho lektora, ten lektor, vemem si nějakého skvělého kluka, co miluje matematiku, přistěhoval se, já nevím, z Moravské Třebové do Olomouce a teďka tady je na aplikované matematice, na přírodovědě a teďka by jí chtěl doučovat. Tak ho to ani nenapadne, že by jí mohl doučovat, protože tady nikoho nezná. To je jedna věc. Takže půjde do Teska skládat jogurty. Jo? A nebo když je teda dobrý, jako sociálně silný, tak si dá inzerát a teďka ho osloví nějaká maminka a teďka ten student se musí ještě, ten lektor se musí prodat, takže on si musí říct, kolik ho to chce peněz. Takže už tady máme něco, na co není vůbec zvyklý, musí se nějak prodat na tom internetu ještě, že jo, udělat nějaký medailonek a tak dál. No a potom třeba mu to ten žák ještě zruší, tak a on kvůli tomu nešel třeba na jinou brigádu, musí jezdit právě mezi těma rodičema a tak dál. Takže to není úplně ideální. No a my jsme tady tyhle věci všechny jako odbourali v podstatě. To znamená, miluješ matiku, přijdeš k nám, ukážeš nám, že tu matematiku umíš a že jsi empatický. My tě přiřadíme k vhodnému studentovi, žákovi, abyste si sedli, protože třeba někteří rodiče říkají, ale mám tady dceru, ta je 14 let, úplná fobie z mužů, že jo, byla by jako hnedka v rozpacích, musíme jít dát holku, nebo přijde maminka a řekne, hele, na maturitu, lajdák, potřebujeme tady fousatýho velkého chlapa na něho. Takhle. Teď tohle my schopně jsme všechno zařídíme, lektor má jasně danou sazbu, ví, že se tam dodrží určitá pravidla, když on nepřijde nebo když žák nepřijde, jaké to má následky, ale učí ve svém prostředí, učí u nás učebně, kde on je svým králem, to je jeho prostor, takže je to prostor určený jenom výuce, takže ta efektivita je mnohem větší určitě. No a pro rodiče je to komfortnější, protože zase mají dokonalou zpětnou vazbu, SMSka z výuky, zápis lekce, můžou zintenzivnit, víc předmětů může navazovat na sebe, vypadne nám lektor, zlomí si nohu, máme náhradu, má někoho pořád na podpoře. Takže my jsme nevymysleli nic nového, my jsme vzali dva nebo systémy, které už fungují, a jenom jsme je extrémně klientsky přizpůsobili, aby byly přívětivé, aby jsme opravdu dělali službu lidem. A nechali jsme tu potřebu od toho rodiče na jedné straně a vzali jsme všechny ty těžké věci, které byly pro to, aby si sehnal to doučování. A pak jsme vzali ten skill toho lektora, to znamená, on umí učit matematiku, ale neumí dalších 50 věcí, na které není připraven, a necháme ho dělat, on to v čem vyniká. Je to srozumitelný trošičku.
1: No jasně, povídáš to moc hezky. A já možná na to ještě navážu, protože jsi mi trošku nahrál. Já jsem se totiž na vašem webu dozvěděl, nebo respektive uvádíte tam, teď budu citovat. Připravíme vás na písemky, testy a přijímací zkoušky. Věříme, že každý student může dosáhnout skvělých výsledků, pokud zvolí správný přístup k výuce. No mě by právě zajímal, jaký přístup k té výuce to je, protože doučování, ono možná z toho slovíčka, nebo aspoň tak možná, jak se to spojilo mě, něco, co je třeba jako za trest, nebo prostě na co bych se netěšil. Ale věřím, že možná u vás to děláte tak, aby se na to třeba to dítko dokázalo těšit.
0: No, já nevím, jestli se těší, upřímně. Je rozdíl mezi doučováním a vyučováním. Já asi přeju jednou začít dělat výuku a ne doučování. My děláme opravdu to, že se snažíme, tak jak jsme se bavili o té normě, tak máme 30 dětí ve třídě, 20 je norma, 5 nadprůměr, 5 podprůměr. Tak my se snažíme dát zpátky do té normy, aby jsme pomohli rodičům, pedagogům i těm studentům, aby se při té výuce cítili pohodlně. Těch typů žáků, co k nám chodí, je opravdu hodně. My jsme si ze začátku, nebo já jsem si myslel, že k nám budou chodit nejvíc sportovci, co mají individuální plán a pětky, ale oni jsou sportovci a oni se nebudou nikdy doučovat. Oni potřebují zvládnout, přežít tu školní docházku a pak budou dělat to, co chtějí. Takže paradoxně k nám chodí víc i žáci, kteří jsou premianti. Protože jim něco jde a většinou, když člověku něco jde, tak se v tom chce dál zlepšovat. Takže k nám chodí potom, no a potom standardní případy, to znamená klasicky něco doučit, nemoc, anebo průběžná výuka. Nejvíc je to na přijímací zkoušky, 100%, 5., 7., 9. třída. Mm-hmm. No a pokud se budeme bavit o tom motu, že je potřeba zvolit správný přístup k výuce, tak ten přístup k výuce je každou hodinu jiný. A to jde udělat jenom při individuální výuce. Protože my můžeme nastavit jakýkoliv plán, ale pokud ty k nám přijdeš a seš, zrovna jsi měl blbej den a seš po tréninku, tak my tomu přizpůsobíme výuku. My vidíme, že ti to jde, do toho můžeme dát víc. Hmm. A to je to přizpůsobování se výuce. Což už ani u dvou dětí není možné. Ty si něco si řekneš, o něčem se budeme bavit, tak to můžeš udržet v nějaké hranici nebo v nějakých limitech. A ten moderátor, co má kolem sebe 10 lidí, jak by to moderoval? Vůbec. Ty to krásně zmoderuješ tady se mnou. Jo? Přizpůsobíš tón hlasu, intonaci, postoj a my se zesynchronizujeme a budeme spolu mluvit. A tak my to děláme. Jo? Takže my počkáme, jak ten žák přijde. Samozřejmě chceme dosáhnout nějakých výsledků, ale nemůžeme to tlačit, když on mě nevnímá, tak já mu to nemůžu znechutit. A nebo naopak zase musím přitlačit, když to jde. Hmm. A když je dobře naladěn. No.
1: A dokázal bys třeba odhadnout ten poměr těch žáků, kteří se jdou spíše něco doučit, ať už je to z toho, že někde chyběli, mm-hmm. nebo že jim něco nejde, a naopak těch, kteří si chtějí fakt dávat jakoby navíc, že jsou v tom dobří, že tam třeba rozpoznali ty silné stránky. Protože mimochodem to bylo právě to, co mě napadlo, že to nemusí být jenom, že někomu něco nejde, nebo že prostě je v tom slabý, ale může to být, že je v tom dobrý a chce být v tom prostě ještě lepší, tak si dává v vozovkách navíc, tak jak jsi zmiňoval sport, takže si prostě přidáš po tom tréninku. Mm-hmm. Tak je tam třeba nějaká jako rovnice, máš třeba nějaký data? Kolik?
0: No, data určitě mám, nemám je nachystané, ale můj odhad by byl 20%. Hmm. Což je hodně.
1: To je dost. Mm-hmm. Určitě.
0: Jo, Jo. A u těch přijímaček je to hodně, je tomu opravdu tak, že na přijímací zkoušky se začínají připravovat děti v září klidně, nebo i rok dopředu, nebo dva roky dopředu, k nám přijdou rodiče, a to jsou kvůli tomu, že jsou to premianti ti žáci, a oni chtějí ještě na prestižnější školu, anebo chtějí ještě, chtějí opravdu vyniknout a mají ten cíl, na který se připravit. A většinou žáci přijdou v září a přijímačky jsou v dubnu. Mm-hmm. Jo? A někteří jako na reparát přijdou týden před reparátem.
1: Což není úplně ideální. Tam už se tomu stihnout nedá, předpokládám, no.
0: No.
1: To ten týden už to je.
0: Je to šílený, no, jasně, no. A tak známe to, ne, všichni, jak jsme se učili na písemku den předem, ne?
1: Jasně, jasně, no. Tak to bývalo, no.
0: To je úplně pravda. Přirozený, naprosto.
1: Hmm. Až tě to donutí, tak pak
0: no, to bude jasně. Když jsi připravoval na tento rozhovor.
1: Teďka předovědem. Ne, tak samozřejmě, já v tom jsem postivý, takže
0: no, už se chystám. Takže asi jsi premiant. V tom případě. Jo.
1: Ale snažím se být, k tomu asi jo, no, to je pravda. Ale na druhou stranu, když to zase budu trošku parafrázovat, tak je to určitě proto, protože mě to baví. Kdyby mě ty rozhovory nebavily, tak se asi možná fakt jsem se chystal před obědem.
0: Jasně, jo.
1: Tak to asi.
0: Jo.
1: Ale ty mě prozradí, a možná ještě tady k tomu, my jsme tady poměrně nedávno měli novýho vlastně rektora Univerzity Palackého, pana Martina Procházku, a já jsem se ho ptal na jednu věc ohledně vlastně nároků na studenty obecně. Ty jsi hodně zmiňoval přijímačky, to můžou být i maturity, můžou to být i státnice potom na vysokých školách. Z tvého pohledu máš pocit, že ty nároky ustupují těm studentům?
0: Nedokážu hodnotit. Nepohybuji se tady v této problematice. Budu ji určitě znát mnohem lépe naše metodičky, naše koordinátorky doučování, ale co se týká nároků, kdybych to vzal obecně, tak zase je to problém v tom, že ta výuka není přizpůsobená, že se ty nároky kladou velice systematicky a stejně. Přitom některé věci jsou opravdu v životě důležitější. A ať už jako zmiňované kritické myšlení, jo, a mnoho dalších věcí, a potom se klade důraz na věci, které opravdu tak důležité nejsou. A neříkám, že nejsou důležité, ale že určitě by měly některé předměty a některé umy, skilly mít přednost. A až je zvládnu, tak pokračovat na ty další. A ne, a ten nárok, o kterém se bavíme, je to, že musíme všechno zvládnout. A my bychom prostě si měli říct, že 20% nebudeme dělat vůbec, ale potřebujeme těch prvních 20% vytáhnout na nadprůměr. Jo? Mm-hmm. S čím se nepracuje zase žádným způsobem? Připadá mi to tak. Nebo určitě pracuje nějakým způsobem, ale nedostatečným. Tak. Ale jaký je nárok na studenta? Tak těch informací je 100% víc, ale zase ty děti jsou na to zvyklé. Ono to je hodně i o rodiči, že? Pokud má ještě dalších 5 kroužků a nebo opravdu jsou děti, na které nejsou kladené žádné nároky, věřím tomu, a na některé je to zase moc.
1: Já no, možná trošku upravím tu otázku. Já jsem to myslel tak z pohledu těch škol nebo toho systému jako takovýho.
0: Já vím, na co narážíš, jo, no.
1: Já třeba osobně, já ten pocit mám, jo, že skutečně, a to možná oba, kdybychom se ptali ještě prostě našich rodičů a tak dále, nebo kdo studoval vysokou školu nebo i střední před 20 lety, tak řeknu, jo, za nás prostě to bylo takový a makový. I já, nebo potažmo ty, kteří jsme studovali, řekněme pár let zpátky, ano. To tak dlouho to bylo nějaký.
0: Děkuju.
1: Teďka, kdybychom se zeptali někoho, kdo tu školu třeba, nevím, za 3, za 4 roky dostuduje, tak si myslím, že kdybychom porovnali to, co ten člověk jako musel znát, jaký na něho byly nároky a tedy, že prostě ta křivka je sestupná. Aspoň já mám takový pocit.
0: Jako jsou menší nároky na ně kladeny?
1: Menší, no.
0: Menší.
1: No. Že jako skutečně to, co člověk potřebuje k tomu, aby se buď někam dostal, nebo aby něco dokončil.
0: Rozumím, no. Rozumím. Otázkou je, jestli to tak neříká každá generace, no. To my za našich mladých let jsme to měli mnohem těžší. Vy to máte už v pohodě. A jestli to takhle tak nekopírujeme, jestli nedocházíš už taky do toho věku, že si to budeš říkat úplně stejně. Nevím, nedokážu odpovědět. No.
1: Těžko říct, nicméně ještě, kam tím měřím, je to, že v dnešní době se hromada žáků hlásí po základních školách, třeba na střední školy, na gymnázia, s maturitou a tak dále. Naproti tomu učňovské obory mají poměrně velký problém naplnit ty lavice, tak je to tím aktuálním trendem, nebo čím si to vysvětlí, že všichni se ženou za, řekněme, dobrým vzděláním, když tak řeknu.
0: Mm-hmm. No, lidi mají zafixovanou jednu věc, že když budou mít dobré vzdělání, budou se mít v životě dobře. A to tak není, no. To tak vůbec není. To je prostě jenom jeden z mnoha schudků, který vám pomůže k tomu, abyste se v životě měli dobře. Abyste byli zdraví, spokojení, soběstační, empatičtí, abyste kriticky mysleli, abyste se chovali slušně a tak dál. A všichni jsou zajetí v tom, že pokud máš titul, můžeš dělat určitou pozici. Hmm. Tak jak to bylo před 30 lety a ty nemáš vysokou školu, ty nemůžeš už se dostat tady na tuhle pozici, protože všechno je hodnoceno tabulkově. Věřím tomu, že ve státní správě to tak je pořád určitě, že určitou pozici nemůžete vykonávat, pokud nemáte dostatečné vzdělání. A dnešní doba je, nebo ve sféře, kde já podnikám, tak mě by mi v životě nenapadlo se zeptat nikoho na vzdělání. Jako to, že má, to, že jako vystudovaný knihovník a je MGR, jako, ale neumí pracovat se Excelem, tak jako sorry, jako může mít titul, kolik chce, ale jo, nebo se nedokáže vyjadřovat. Hmm. Takže, kde jaká byla otázka? Tady u toho vždycky mizle.
1: No, proč vlastně všichni chtějí na ty gymnázia?
0: Proč chtějí na ty gymnázia? No, to tady z toho důvodu.
1: To je ta, no.
0: Mm-hmm, protože oni si myslí, že když budou mít vysokou školu, že se budou mít v životě lépe. Hmm. A to v nás přetrvává nějakým způsobem. A přitom ten trh takový není. A už takový vůbec nebude, až ty děti, co teďka studují, dospějí. Ten už nebude vůbec takový. Protože ano, má to smysl u oborů, které jsou exaktní. Matematika, fyzika, lékař, chemie, jo, ale jakmile se jedná o obory na fieldě, svým způsobem, jako za mě, já do té školy přece nepotřebuji ani chodit, tam je většina těch toho studia je o přednáškách, sedíte ve velké aule, kdo komunikuje jako s přednášejícím, proč si to nemůžu pustit na YouTube? Aby to říkal jeden kvalitní pedagog. Proč mi to musí papouškovat někdo, kdo je placený 30x, a už to taky nebaví? Proč si to radši nemám poslechnout na YouTube a pak to se mnou nebude někdo diskutovat?
1: Právě o to uplatnění mi jde, no, protože teď už vlastně i v dnešní době to můžeme vidět, že on konec konců, když zháníš nějakého dobrého třeba zedníka, elektrikáře, truhláře, tak na ně se prostě stojí fronta, čekáš na to prostě pomalu půl roku a přitom všichni lezou jako na gymnázia, na vysoké školy a tak dále. A pak i když, ty, jak jsi říkal, jsi magistr, jsi třeba knihovník, ale pak ten člověk dělá třeba úplně někde jinde a dělá prostě v obchodě.
0: Jo. Tak že jo, na premianti vždycky chodili na gymnázia a na v uvozovkách jakože, nebo prestižnější školy, aby se mohli potom rozmyslet, co budou dělat. A tady chybí zase to propojení. To znamená, spousta té výuky, co je na gymnáziu, by měla být asi i na té střední škole. Protože vysoká škola by vás, pokud nestudujete teda nějaký konkrétní obor, který je potřeba si fyzicky vyzkoušet, tak by vás asi měla naučit jenom mluvit a nějak kriticky myslet. Já předpokládám, že když potkám vysokoškoláka, tak i když nic neumí, tak pokud má nějaký názor, tak by si ho měl prosadit a rozsekat mě argumentama. O tom to je, to tam celou dobu dělají, že mluví, polemizují, že jo, bádají.
1: No, tak obavu, že to tak úplně není.
0: Není, no.
1: Bohužel.
0: Takže ani mě potom nerozseká, ani v těch věcných argumentech, nebo z nějaké historie, to tam taky skončí. No a potom ten, co přijde z té školy, no a tak možná to i vidíme, že většina těch lidí potom, když skončí učiliště, tak se má hnedka dobře.
1: Dost často. Dost jenom často. O tom, no, skočí do té praxe.
0: Mm-hmm. Protože přesně má jasně dané, co má dělat. Mm. Má přesně definovaný svůj obor. Ale jak máme definovaný obor, já nevím, nějaké, to jsou takový strašný pa obory, jestli teďka ani nemůžu vzpomenout, ale sociální práce, já nevím, no to asi ne, to je asi v pořádku, ale já myslím, že si rozumíme, no.
1: Jo, jo, určitě ti rozumím, kam tě míříš. A já s tím souhlasím, no, já osobně jsem se třeba taky setkal s tím, jak jsi zmiňoval tu argumentaci a tak dále, že kolikrát jsme měli na prostě vysoké škole prezentovat něco, domácí úkol třeba, nebo nějaký projekt a plno mých spolužáků se jako trošku hroutili z toho, že budou vůbec vystupovat před nějakým menším kolektivem nebo skupinou. A tu už se bavíme o lidech, kteří mají 19-20 let a už v podstatě by měli být na to ready a mělo by to vysoké školství být třeba zrovna o té komunikaci diskutovat s tím vyučujícím a tak dále, ale...
0: Proč to vzniká, že? Tak proč to vzniká? Vysoké školy jsou obrovské organizace, že? Je spousta chytrých lidí. Mají tam obrovskou hierarchii a oni potřebují co? Oni potřebují prosperovat, aby mohli růst jako škola. A pokud oni mají růst, tak jsou placeni státem, nejsou placeni v žádném případě úspěchem studentů, ale jsou placeni státem za počet studentů, za počet oborů a tak dál. A přirozeně, pokud někdo chce růst, tak navyšuje, potřebuje tyto čísla navýšit. A to se jim daří velice dobře. Klobouk dolů. A za ty základní školy bojuje kdo? Jak je velká základní škola? Úplně malinká.
1: No.
0: To znamená, přirozeně základní škola zůstává pořád stejná, vysoká škola, v školy se pořád staví nové, že jo? Nové části vysokých škol, přidávají se nové obory, vymýšlí se, staví se na tom granty. Kdo staví granty pro základní školy? Tam to není tak ucelené, že? Takže jo, takže počátek je chybný úplně někde jinde, ne u vysokých škol, ale tom, jakým způsobem tečou peníze do vzdělávání a měly být jít do základních škol a neměly být jít do vysokých škol.
1: Jasně, máš pravdu, že vlastně segment základního školství dlouhodobě se tvrdí, že je vlastně dost podfinancovaný, že tam skutečně chybí ty peníze.
0: No jasně.
1: Ať už se jedná o tu školu jako takovou, vůbec o nějaké režie a tak dále, zprávu.
0: To je šílený.
1: My jsme tady taky vlastně ředitelé tady nedaleké Stupkové základní školy a kdo neslyšel, určitě doporučuji si poslechnout, jak náročné vlastně to má ředitel, čím vším se zabývá, aniž by se měl zabývat něčím jiným.
0: A to navazuje na tu vysokou školu, že tam mají obrovský týmy, který to dokážou zpracovávat. A potom dokáží růst, že?
1: Přesně tak, souhlasím, no. A já se tě teďka ještě zeptám, trošku to možná odlehčím, jsou před náma prázdniny, nebo v momentě možná, kdy tohle diváci a posluchači vidí a slyší, tak už jsou. Jakou roli vlastně hrají prázdniny pro děti, pro studenty? Je to čas na odpočinek, nebo je to naopak příležitost vít o krok napřed?
0: No, já vím, že pro nás ve škole je to odpočinek, 100%. Nám ale začínají prázdniny většinou už kolem někdy v květnu, po maturitách, nebo hlavně po přijímacích zkouškách. Takže květen, červen, protože to nám jsou uzavřené, uzavírají známky a tam už za poslední měsíc už se nic moc dohnat nedá, takže nám ten zájem opadá. Co znamená pro děti, no? Tak máme rodiče, co k nám dají děti třeba na 4 hodiny denně místo základky. Já upřímně lituju. Potom máme spoustu reparátů, takže to je spíš ne taková průběžná výuka, ale velice intenzivní, že k nám chodí potom opravdu obden nebo každý den. No a co to znamená pro děti? No volno, na to jsme měli nejradši, jsme měli prázdniny, jo, kež by trvali věčně, jako 100%.
1: A ty jsi mluvil o těch reparátech, přijímačkách a tak dále. A co když se zeptám na talentové zkoušky? Protože i vlastně děti míří na třeba umělecké školy a tak dále. Dokážete i připravit?
0: Já myslím, že bychom to zvládli, ale není to naše cílovka. My děláme obecné věci, to znamená, my nechceme mít... My jsme fabrika a pokud nám tam přijde, k nám chodí zhruba 1000 dětí denně. V březnu tomu tak bylo. Se u nás doučovalo. A když máme nějakou metodiku, nějakým způsobem pracujeme, máme určitý počet lektorů, máme nějakým způsobem zhotovený nebo vybavený učebny, teďka jsme učili hodně online, tak u těch talentových zkoušek třeba výuka online je velice těžká. A i když by někdo chtěl učit hrát na flétnu, tak jsme takové poptávky měli, ale my bychom museli zavřít jako skoro celou školu kvůli němu, protože by všechny rušil. Takže teď tomu se nevěnujeme a věnujeme se opravdu největší potřebě, co je na trhu. To je právě to hezký na tom, že my nežijeme z dotací, my žijeme opravdu z toho, co je potřeba a řešíme aktuální potřebu lidí. Takže a z toho my jsme živi. Ne z toho, že nám někdo přidělí peníze, když budeme doučovat teďka něco navíc. Takže my víme, že největší hlad a potřeba je po českém jazyce, po matematice, pak o nějakém komplexním doučování, že chtějí ti rodiče, aby jsme doučovali všechno, prostě s nějakou klasickou přípravu do školy třeba suplovali, ať to nemusí dělat doma, ale můžou to dělat u nás. To znamená, přijdou na 2 hoďky dvakrát týdně a ten lektor má všeobecné zaměření, samozřejmě u druháka na střední škole to je těžký, ale u páťáka zvládneme přírodopis, dějepis, češtinu, matiku. No a podle toho se orientujeme, no. To znamená, my nemůžeme dávat energii nikde, kde z toho která nebude využita. By jsme zkrachovali, no.
1: A ty jsi zmiňoval domácí příprava, to je samozřejmě nejenom učení, ale jsou to třeba i domácí úkoly. Tak mě možná zajímá, jestli pořád mají vlastně domácí úkoly to své místo v rámci toho vzdělávání. Nebo
0: pořád mají, no, určitě. Jo, mě by zajímalo, který jako z pracovníků na hlavně pracovní poměr by se mu líbilo, že je 8 hodin v práci a pak si máme práci domů. Myslím si, že by to měli zvládnout tam. Ale já to zase chápu, že to je z toho důvodu, že jich je 30 ve třídě a že prostě musí, nejde to všechno stihnout naraz, jo. Ale je to určitě stresující, hlavně pro ty děti, když na to myslí celý den, že jo. Takže oni přijdou ze školy, chtějí mít volno, ale furt myslí, já mám ještě ten domácí úkol. Takže tam samozřejmě ta myšlenka z mé strany byla. Jsem chtěl, aby dítě šlo po škole k nám, udělalo si domácí úkoly, pak přišlo domů a šlo si hrát a na nic nemyslelo. Rodiče v klidu, dítě v klidu, všichni jsou v pohodě prostě. Takže první otázka rodiče by neměla být, máš hotový domácí úkoly, když ho uvidí ve dveřích, ale jak ses měl? To bylo hrozně hezký, že? Ne, tak... Znáš ten pocit, jak jsi byl doma a říkal jsi si ještě ten úkol a no. Až se zeptají rodiče.
1: Ale vždycky se to dělalo tak, že někteří spolužáci dělali striktně úkoly jako první věc, kterou, jako když přišli domů,
0: hodili
1: tašku a šli rovnou si napsat úkoly, aby pak měli volno. To byla většinou ta škola těch rodičů, nejdřív jako práce, potom zábava.
0: Jo.
1: A někteří to měli naopak. Že
0: já jsem je dělal ráno. A to byla ta lepší varianta.
1: Občas i před hodinou, že?
0: Co kdyby náhodou ten učitel onemocnil, já to nepotřeboval. Jo, takže tam je ta potřeba, že to nedělám pro sebe, že jo, ale dělám to pro někoho jiného, ten domácí úkol. 100%.
1: A je to taky třeba o tom učiteli, aby tohle to dokázal tomu dítěti vysvětlit, že to vlastně nedělá pro toho učitele, že to dělá tak trošku pro sebe.
0: A dělá to pro sebe?
1: To je otázka.
0: Právě.
1: Já si myslím, že určitě třeba v rámci té matematiky a tak aby, nebo vlastně asi všech předmětů, tím, že si to opakuješ,
0: tak pokud neukážeš finální produkt, je to strašně těžký prostě. Pokud to jako nezadáš projektově, pojďme se naučit krychly z toho důvodu, že tady budeme mít krychly, do které budete vybírat peníze třeba. Hej, tak máš cíl jasně definovaný, hmatatelný. Pojďme si teďka spočítat, jaká by byla ideální krabice od mlíka, aby zabrala co nejméně papíru. Jako super, ale já to nikdy v životě nepoužiju.
1: Minimálně si ale dal aspoň ten příklad toho, víš, jako nějakého reálného použití.
0: Aspoň tak, je... samozřejmě, ale i tak, jako kdybys to měl hmatatelný a použitelný, jo, nevíš, jako výuka jazyku, kdyby ti teďka někdo řekl, uč se němčinu, děláš to pro sebe, jako to je pravda, že to děláš pro sebe, ale když to nikdy nevyužiješ, tak tam není vůle, není tam nic prostě.
1: Souhlas, jasně, když člověk nevidí vlastně to, kde a proč mu to bude dobrý se to učit, aby to mohl někde využít, tak určitě se do toho nechce.
0: Když my si tady spolu sedneme, tak ty mi řekneš nějakou osnovu. Máme, kolegyně dělá porady, všem řekne na začátku, od začátku do konce, jak to bude probíhat. Máme kvartál roční, my si řekneme, jak ten kvartál bude vypadat, jaké kroky nás čekají, co budeme dělat. Máme dítě v první třídě a cíl první třídy by tam měl být definovaný. Na konci první třídy bychom měli všichni napsat dopis mamince. A ještě bychom ho mohli narýsovat a ještě bychom ho mohli vystříhnout a mám v tom techničky, matiku, mám v tom češtinu a mám v tom krásný cíl. A teďka oni se budou, takže oni říkají, děláš to pro sebe. Ne, děláš to kvůli tomu, abys dosáhl tady toho. Máme jasně hmatatelný cíl, k tomu vedou nějaké kroky a postupně se k tomu přibližují. A je to úplně jednoduchý. Takže tak by to mělo být u celé té docházky, že školní. To je tímto způsobem koncipováno. A ne, sedni si a dělej to pro sebe. Jako to je kliše, strašný úplně.
1: A vy jste se teďka v poslední době rozhodli trošku i expandovat vlastně za hranice nejen České právě republiky, ale i dál. Tak pověz mi, jak to vypadá na ostatních trzích, co se týká školství, dětí, je tam ta poptávka stejná, nebo se to nějak liší?
0: No, já myslím, že tenhle problém je prostě celosvětový. To není problém českého školství, ale tady vznikají určitě nějaké pedagogické směry, fungují, ale takže nám se podařilo vstoupit loni na Slovensko. Slovensko nám dalo velice pozitivní zpětnou vazbu. Tam to bylo takový očekávaný, opravdu jako všechno je velice obdobné, jak u nás. No a před necelým měsícem jsme vstoupili na anglický trh a vypadá to, že to bude úplně stejné, ale úplně. Matematika, fyzika, tam to není čeština, ale angličtina. A ty problémy tam jsou, nejsou žádným způsobem vyřešeny. Je zvláštní, že nikdo, známe spoustu honosných a skvělých škol, od českých univerzit po Oxford, Harvard, ale vlastně nejsou školy, které by to pojaly tak, že dělají vzdělávání nějakým způsobem napříč celým kontinentem. Všude stejně. Kde využívají všechny ty zkušenosti v metodice výuky, v systémech. Jo, protože aby to posunuli nějak dál, no, já když jsem zakládal školu, tak já jsem ji nechtěl vymýšlet do začátku. Jsem chtěl se podívat, jak něco funguje. Ty, když děláš podcast, tak se podíváš, jaký kdo používá technologii, jaký má mikrofon, jaký je ideální časový úsek pro to, aby, já nevím, posluchač byl vidělý, jo, nebo poslouchal, tak spoustu věcí skopíruješ. A já, když jsem čerpal na školu Poblok, jsem zjistil, že vlastně není organizace, která by se takhle tak komplexně věnovala dětem, rodičům a lektorovi a spojila je tady do toho trojúhelníku, který my tak ucelujeme, aby mezi sebou dokázali všichni komunikovat, protože to je opravdu rodič, žák a lektor. A my jsme ty dálnice nebo ty cesty mezi něma, aby to fungovalo co nejlépe. A nikdo se tím nezabývá. No, protože všichni přirozeně tíhnou k tomu, že by to měla dělat škola. Což zase taky není v pořádku. Je, já si něco dělám a pak chodím někde, kde mi dávají něco navíc, kde je takové, někde je obecná výuka. Takže jo, takže tady v tomto směru jsme jediní, nenašel jsem nikoho, kdo to dělá. Dělají to jazykové školy, to je naprosto přirozený, je to u sportu, ale ne, že by někdo doučoval matematiku takto organizovaným způsobem. Ale vždycky individuálně.
1: No, v Česku se vám každopádně daří. Prozradíme, v kolika městech už máte své pobočky teďka v Česku?
0: Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec, Plzeň. Teďka otvíráme Liberec, Zlín. No. A potom máme takový malý místnostky, kde nemáme personál, ale kde vlastně se potká lektor s žákem a zadají kód od místnosti a tam se dostanou a můžou se tam doučovat. Protože tam není dostatečný objem doučování na to, aby jsme tam uživili vlastně pracovníka na recepci, protože to je to nejdražší v podstatě. Takže si tam pronajímáme takové místnosti, kde oni můžou dojít. A my to koordinujeme všechno z Olomouce.
1: Jasně, jste vlastně taková platforma pro to, aby se potkali jak ten žák.
0: Jsme platforma, ale jsou tam živí lidi, kteří znají toho lektora, znají toho žáka a komunikují. Není to jenom pouze o informačních technologiích. Vždycky je tam vstup naší koordinátorky, která se stará o průběh toho doučování. Mm-hmm. A čte ho. Každý zápis z lekce čte, aby věděla, co se děje.
1: Super, takže máte vlastně i takový jako report, jo, z každé té hodiny?
0: Jo, přesně tak. Máme report, který má minimální počet znaků, máme svou stupnici hodnocení, to bych možná vám potom doposlal, to je velice zajímavá, protože my, když jsme dělali hodnocení žákům, tak jsme nejdřív známkovali ve škole. A 1, 2, 3, 4, 5 a byli jsme hodně hodní. Jo, protože jsme nechtěli ty děti přece stresovat, když chodí ještě na doučování, tak to. Takže chodil report rodičům a dítě dostávalo jedničku a pak přišla maminka a říká, hej, tak jako my propadáme a u vás máme jedničky, tak jste normální. Říkám, aha, tak musíme to dělat asi reál, zpřísníme. Tak jsme začali jako normálně, reál a přišel tatínek a říká, syn má ve škole jedničky, jak vám chodí vystresovaný, že má trojky. Jste normální. A já... Tak jsme změnili celý hodnocení, asi nám to trvalo rok a půl. A my hodnotíme teďka čtyři věci hodnotíme. Znalost látky, připravenost, jak je aktivní v hodině a ještě něco. Ale hodnotíme to opravdu, ten reálný stav. To znamená, my nehodnotíme to, jak teďka ty mi odpovídáš, 1, 2, 3, 4, 5, ale třeba aktivní anebo unavený. Hmm. A máme tam takovou, která opravdu k tomu, nebo pokroky v hodině, nebo pokroky, ty můžou být velice dobré, ale znalost látky může být velice špatná. To znamená, když ty máš dítě, tak víš, že má problémy, ale že je aktivní, takže to jde správným směrem. Hmm, a tak to máme navázané. Takže takovou máme škálu hodnocení, to jsem ti klidně poslal, protože to je hrozně hezká, na tu jsem velice pyšný, jak se nám podařila udělat. A od té doby nemáme stížnosti na zpětnou vazbu. No, a myslím si, že ta zpětná vazba je potom strašně důležitá pro toho rodiče. A že by bylo pro rodiče i na jakékoliv jiné škole mnohem lepší tedy toto. Jo, on zná perfektně látku, ale chová se špatně v hodině. Jo, ale má perfektní znalost látky. Takže a když tam těchto hodnotících kritérií dáme víc, tak potom to opravdu má nějakou vypovídající hodnotu, ne 1, 2, 3, 4, 5.
1: Hmm, takže tyhle ty reporty vlastně potom dostanou i ty rodiče, čili mají...
0: Po každé lekci, no.
1: Což je super. Musím říct, že vlastně i ve školách se hodně potom volalo, aby se vlastně zrušilo to klasické známkování číselné, ale aby vlastně učitelé hodnotili. Myslím, že v pololetí možná už to tak je, právě slovní hodnocení, aby psali na ty žáky.
0: Problém je ani ne v hodnocení, ale jako určitě taky, ale že to hodnocení není dostatečně časté. Ten pedagog by si měl udělat, nebo ne, on ne, to říkám škaredě vůči pedagogům, ale my dáváme hodnocení tisíci dětí denně. Na každýho napíšeme hodnocení. Přesně. Jak slovně, plus tady těma bodama. Jo? A zvládneme jich udělat 1000 denně. A jsme soukromá organizace. Jaký hodnocení dostanete na výšce? Za celou dobu. Jo?
1: No, to mi asi moc není, to je pravda.
0: Jo, takovou zpětnou vazbu. Ne, buď umíš, nebo neumíš, ale ne takový, že by tě navnímal někdo. Jaký hodnocení dostaneš na střední nebo na základce? OK, ale jenom za ten daný úkol. A ten akorát má vypovídající hodnotu, jak si splnil ten jeden úkol, ten dostane rodič, ale ne, jaké to dítě vlastně je. Jo? Takže my jsme třeba na soukromou, můj syn chodí na soukromou základní školu, tam mají nějaký způsob hodnocení nebo zpětné vazby, tomu říkejme, ale jako já si troufnu říct, že oproti nám se to nedá srovnat. Jako. On tam stráví 40 hodin, on tam stráví 160 hodin a nedostaneme ani jednu zpětnou, nebo dejme tomu jednu zpětnou vazbu za 160 hodin. A my dáváme po každé lekci. Mm-hmm.
1: Rozumím. No, určitě je to možná asi o té systémovosti, když tak s tím přemýšlím, protože vlastně ten učitel na to musí mít jednak prostor.
0: Nástroje.
1: Nástroje, přesně tak.
0: Metodiku. Mm. Aby to bylo ťuk. Aby měl tablet, tam ty, měl ty žáky a on to jenom odťukal, že? A to už jde. To už je dávno.
1: Jasně. A tak už se o tom mluví dlouho, že vlastně ten český systém v podstatě se nezměnil od doby Marie Terezy, když to trošičku přeženeme, ale ono výsledku tak skutečně je, že prostě ani já jsem nezaznamenal nějaké větší změny v rámci celého toho systému, toho vzdělávání, ať už se bavíme o základních školách, středních nebo případně vysokých, takže tam si myslím, že už by to chtělo nějakou reformu a myslím si, že už se o tom poměrně dlouho mluví, takže asi by to bylo na snadě. A já možná ještě si mi trošku nahrál, se zeptám, jak se koukáš na školy různé, řekněme, alternativní, to znamená třeba Waldorfský koncept, Khan Academy a tak dále, co ty a tyhle ty školy mimo ty veřejné.
0: Já mám rád všechny alternativy. To znamená, že pro mě, pokud se jedná o alternativní školu, tak většinou je tam prostě víc individuální přístup, je tam menší počet žáků, je tam je to pružnější ta škola, je víc přizpůsobená aktuálním trendům. A už jenom tato věc, ať je ta forma výuky jakákoliv, tak už je lepší. Lidé z toho mají strach, je to naprosto přirozené, že dáte své dítě do nějaké alternativní školy a to slovo alternativní je, ono není pozitivní slovo. Jo, co volíš? Volím alternativu, něco jiného. Mm-hmm. Alternativní tonér, jo, že jo, ten je kvalitní, je to druhotný a tak dál. Mm. To znamená. A tím, že ty školy tady nejsou dlouho a nemají dostatečnou historii, plus spousta rodičů to nezvládne tam zůstat dostatečně dlouhou dobu, aby viděli ty výsledky, tak oni začnou porovnávat děti z normální a z alternativní školy a každé jde, obě dvě děti jdou sem, ale jdou tímto směrem, s opačným směrem, ale cíl je stejný úplně. A teďka vy máte kolem sebe bublinu lidí z normální školy a vy jste sám v alternativní a teďka najednou vaše dítě neumí vůbec to, co umí dítě vašich kamarádů.
1: Kamarádů. Hmm.
0: A začnete to porovnávat, ale vy nevidíte, že to dítě zase kvete v jiných skillech, sociálních a tak dál. A neporovnají to a potom oni vlastně, proto z nich potom vystupují z těch alternativních škol, i když by to dopadlo dobře, no. Takže já mám k ním určitě kladný vztah, ke všem. Úplně ke všem. Já si myslím, že pokud někdo zkouší nové cesty, nové způsoby výuky, tak klobouk dolů a pokud se nějaký prosadí, tak dá aspoň pořádně na prdel školství tomu, co je teď. A to povede ke změně, že jo? Konkurence vede ke změně. Musí tady být jako obrovská konkurence.
1: Co třeba vlastně placené školství, když to tak řeknu, nemusíme se bavit úplně o těch soukromých školách, ale zrovna třeba to doučování je takový pěkný případ. Je to budoucnost, to, že vlastně budeme za vzdělání si platit nebo připlácet?
0: No tak připlácíme si úplně za všechno. Připlácíme si za lepší oblečení, auto, jídlo, kvalitnější, tak to tak bude. Tak to tak bude. Já jsem jenom zastáncem toho, aby se radši prostě nejvíc peněz vynalilo do toho základního vzdělávání. Aby ten základ byl pro všechny stejný a na co nejvyšší možné úrovni. A potom je samozřejmě asi finančně náročnější někoho naučit operovat mozek, než někoho učit nějaký jiný skill, třeba příklad teďka řidič kamionu, tak na to nepotřebuji milion atestací a x let studia. Mm-hmm. A za některé věci si budu muset připlatit, protože jsou jinak ohodnoceny. A nebo je na ně bude samozřejmě přispívat stát, to je věc druhá. Ale jo, musí se tyto služba jako jakákoliv jiná. No.
1: Právě zrovna v odvětví těch služeb mi přijde, že poslední dobou to začíná být čím dál větším standardem, třeba i za lékaře vlastně a tak dále, taky vlastně lidé si mohou připlácet, mají tam samozřejmě nějaké služby navíc, ale i se předpokládá, že ta péče nebo to, co vlastně dostanou, tak bude lepší než to standardní veřejné zdravotnictví, což vlastně to školství se s tím dá srovnat, protože taky vlastně základní školství nebo ten školní systém je vlastně zdarma, že? To znamená, že tam vlastně každý rodič může přihlásit to své dítě, ale dostane potom ten odpovídající vlastně balík těch věcí a to vzdělání, o kterých jsme se tady teďka bavili.
0: Tak na západě je to asi obrovský problém, že jo, tam máme placené školství a je to tak, že tam se berou, ta mentalita je úplně stejná, čím máš lepší vzdělání, tím máš lepší práci, si myslí. A proto potom vzniká obrovská skupina studentů, kteří jsou v neskutečných dluzích za to, že zaplatili za kvalitní školy, ale myslí si, že jenom díky tomu, že mají kvalitní školu, což už teďka se považuje, nebo ne kvalitní, ale drahou, takže budou mít kvalitní práci a potom tam z toho musí vznikne taky problém. Takže je to opravdu trh jako jakýkoliv jiný. Vy nemusíte za zaplacené peníze dostat dobrou službu. To už je potom na zvážení, že jo? Ale určitě to tam patří a mělo by to tam zůstat. Ale to základní by mělo být každý mělo být dostupné pro každého opravdu na vysoké úrovni.
1: A ještě, když se tě zeptám, jestli jsou nějaké trendy aktuálně v rámci toho vzdělávání, nebo jestli vidíš nějaký směr, kam se teďka bude vlastně celé vzdělávání nebo školství ubírat? Troufl bys si takhle predikovat?
0: No, já vím, že se školství změní jako zhruba během 5 let a to bude obrovský skok, jakmile my začneme otvírat školy. Do té doby nevím, ale věřím tomu, že fakt do 5 let nebudeme doučovat, budeme vyučovat a uděláme revoluci ve vzdělávání, no? Že budeme mít dostatečné prostředky na to, aby jsme nepotřebovali na to žádné fondy, dotace a ministerstvo školství, ale že to zvládneme po vlastní ose a že díky tomu, že jsme vstoupili na zahraniční trhy, tak budeme mít takový kapitál, který můžeme tady v České republice použít a vytvoříme tady nejlepší školství na světě.
1: Tak to se mi líbí, že nepredikuješ budoucnost, ale chystáš si ji sám vlastně vytvořit, což jo, prostě jo.
0: No.
1: Ideální případ. A prozradíš nám ještě trošku víc o tom, co máš teda za lubem vlastně?
0: Tak já bych chtěl skloubit tady ty metody, co jsem tady zmiňoval, která, aby opravdu starší žáci učili mladší, aby jsme měli víc individuální přístup, aby jsme to měli perfektní zpětnou vazbu pro studenty, lektory, rodiče, učitele, aby ta komunikace byla úplně na jiné úrovni, aby tam zůstala lidskost, aby tam v tom byly moderní technologie a aby jsme opravdu se věnovali lidem minimálně hodinu denně individuálně. 45 minut denně individuálně stačí pro to, aby jsme posunuli kohokoliv mílovými kroky kupředu. Jo. My když... No, takže tak, no. To by tam mělo být nejvíc.
1: Super.
0: A, takže to by měla být hlavní myšlenka. Zase, individuální vzdělávání je to nejdražší, co je. Protože už ve dvou vás to stojí půlku. Jo, když jsou dva. A když se podíváte, kdo má individuální vzdělávání, tak já nevím, zatím to měla jenom Šlechta. Ti měli svého jednoho učitele, nebo více učitelů, co měli z každého předmětu. A kdo má individuální výuku? Samozřejmě musí být skupinová kvůli tomu, aby jsme se socializovali, žili, aby jsme... Tak, ale věřím tomu, že kdyby... Příklad, jo? Jednou měsíčně by měl matikář 45 minut s každým dítětem individuálně. On by najednou věděl, jak se jmenuje a možná to dítě by se v hodině za ním i přišlo na něco zeptat. Protože kolikrát oni mluvili spolu o samotě za posledních 9 let. Taková kravina. Kolikrát si mluvil s matikářkou za 9 let o samotě? 45 minut.
1: To asi ne, člověče. Asi jsem nemluvil, popravdě.
0: To je hustý, že?
1: Že nad tím přemýšlím.
0: A jak můžete mít spolu jakýkoliv vztah? Jak můžeš k ním mít nějakou náklonost nebo jakoukoliv jako otevřený dveře se jít na něco zeptat? Nebo jo, to jsou úplně ty nejzákladnější věci, které tam vůbec nejsou. A my si říkáme, však kdybych chtěl, tak se přijde zeptat.
1: Nabízí se to, no.
0: Jo, a to je prostě, to je smrt. To je konec. Starý klišé takový, to je.
1: Já si, no bohužel myslím, že tady ta myšlenka obecně v tom veřejném školství asi vždycky pohoří na tom, že v podstatě ti učitelé nemají na to už prostor v rámci...
0: Jo, já jim to vůbec nezazlívám, zazlívám to systému, který změním.
1: Říká Jakub Rakušan, můj dnešní host. Kuba, bych ti chtěl moc poděkovat za to, že jsi udělal čas, dorazil k nám tady za náma do studia. A ještě než úplně skončíme, tak já mám tady pro tebe aspoň takový malý dárek, takovou malou pozornost, takže to prosím přijmi jako takovou památku na to, že jsi byl tady naším dnešním hostem a věřím, že se ti u nás líbilo.
0: Děkuju. Dneska v ní budu hrát tenis, jo? Pošlu ti fotku. Bylo to velice příjemné, děkuji Lukáši.
1: Super, nemáš za co, budu ti držet palce, nejenom vlastně s doučováním, ale také s budováním těch škol, o kterých jsi mluvil, na to si myslím, že budeme všichni zvědaví a necháme se mile překvapit, takže doufám, že to všechno dobře dopadne a no, věřím, že se zase brzy uvidíme.
0: Díky moc.
1: Tak jo, nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky, přátelé, mějte se hezky, budeme se na vás těšit zase za týden s dalším zajímavým hostem. No a pokud nás ještě nesledujete, tak nezapomeňte, že jsme také na Facebooku, Instagram, no a možná také na YouTube. Mějte se krásně, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Metropole. Víc energie. A

Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavé.

Tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska serví.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Rupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Drozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna, celokovová, s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Léto non-stop. Hudba non-stop.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark, and now every time you see

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: dnešní den.
1: Berani, hvězdy vás vybízí k větší opatrnosti. Býci, klasika, když se chce, všechno jde. Blíženci, pokud máte splín, tak si to nenechávejte pro sebe. Radci, čekají vás další životní změny a nové příležitosti. Lvi, vždycky umíte dosáhnout těch nejlepších výsledků. Pany, pokaždé víte, kudy kam. Váhy, berte věci tak, jak leží a běží. Štíři, vypadá to, že dnešek bude plný lásky a pohody. Střelci, najděte si nějakou letní zábavu, u které se nezapotíte. Kozorozi, zkuste přehodnotit své úkoly. Vodnáři, vy zase myslete na zadní vrátka. A co my ryby? Skrytý význam začneme hledat i tam, kde vůbec není.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
1: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišla.
0: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova i obrazně. Kocáb, Pavlíček, Čok, Kryšpín a Hrubeš. Žádný nostalgický playback. Žádný upjatý snaživec nebo člověk bez talentu. Ale poctivý rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
2: Pražákům je tu hej, nikam nezapomněj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S Klub Olomouc.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají další skvělé

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá Podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
4: Neznámý vandal z pátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
3: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Soju můžeme stále častěji zahlédnout na polích v Česku. Letos je zemědělci zasadili na rekordní ploše přes 34 tisíc hektarů. Dobře snáší teplé počasí a slouží jako kvalitní krmivo i surovina pro průmysl. Soja bojuje o zájem s řepkou. Zatímco zájem o soju roste, plocha osetá žlutou řepkou meziročně klesla o 29 tisíc hektarů. Sice řepku zcela nenahradí, ale její podíl na polích se bude kvůli změně klimatu zvyšovat, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o 1 pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme převážně velkou oblačnost, lokálně nám spadne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 18. Vítr nám bude foukat jen mírný. Spálení od sluníčka se zítra opravdu bát nemusíme. UV index je opravdu nízký, od středy se ale opět začne zvyšovat.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Domácí a Bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie, Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
8: Radio Metropole.
9: Metro. Retro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů, ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Rupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, které je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně Rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Nová sezóna.

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
2: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme.
3: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
4: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Rádio Metropole.
7: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Přinášíme vám další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je úterý 25. srpna. Olomouc bude zelenější. Chystá výsadbu stromů, keřů a travnatých ploch na bývalých zemědělských pozemcích v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech. Nejdřív se místa zatravní a sázení stromů a keřů přejde na podzim. Už se dobře jezdí na silnici 46 přes Dolany u Olomouce. Zúžení silnice tu skončilo. Veškeré hlavní opravy cesty jsou hotové a ředitelství silnic a dálnic tu tedy ukončilo kyvadlový režim dopravy. Řidiči tu projedou oběma směry bez omezení.
1: Prostějovsko aktuálně.
3: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. V úterý příští týden přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 000 obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Po dešti v České republice ubylo sucha. Nadprůměrné srážky zlepšily situaci a sucho zůstalo pouze na čtvrtině území. Nejpříznivější stav je v Čechách. Sucho naopak dál trápí jih Moravy a stále je málo podzemní vody. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: Postup do druhého kola kvalifikace na Grand Slam US Open zvládl přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V noci na dnešek se střetl s Brazilcem Rodriguezem Alvesem a přemohl ho 2-0 na sety. Na dalšího soupeře v kvalifikaci ještě čeká.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Jdeme na počasí, tipnete si přesný čas dnešního východu a západu slunce na střední Moravě. Odpověď po dnešní předpovědi. Víme, jak bude. Dnes oblačno, přechodně polojasno, místy přeháňky a denní teploty 18 až 22. A východ slunce na střední Moravě 5:56, západ v 19:49.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Ranní bezpečnost cyklistů, policie u Otrokovic a odstavené vozidlo u Blanska. Víme, jak se jezdí tady, pěkné úterní ráno. Vyrážíte v těchto dnech brzy ráno do práce nebo na brigádu na kole? Pozor, rána už jsou tmavší, tak hlavně ať vás na silnicích řidiči vidí. Reflexní prvky cyklistů, ty jsou základ. A za snížené viditelnosti samozřejmě musíme rozsvítit světla. Vpředu bílé, vzadu červené. A cyklistky, cyklisté, kde máte možnost, dejte před rušnou silnicí přednost cyklostezce. Na Moravě v úterý ráno fičíme bez vážných nehod a s policejní hlídkou na 34. kilometru D55 u Otrokovic ve směru na Hulín. A také vidíme překážku, pozor na odstavené vozidlo mezi Lípůvkou a Blanskem na úrovni Čertova Hrádku. Sledujeme nehody, radary i statistiky, vytáhneme vás z každé šlamastiky.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: jezdí a běží. Štíři, vypadá to, že dnešek bude plný lásky a pohody. Střelci, najděte si nějakou letní zábavu, u které se nezapotíte. Kozorozi, zkuste přehodnotit své úkoly. Vodnáři, vy zase myslete na zadní vrátka. A co my ryby? Skrytý význam začneme hledat i tam, kde vůbec není.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
10: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
1: Radio

0: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat? Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Šetři data, nehledej Wi-Finu.
11: Jsme s tebou na FM vlně.
12: Jsme s tebou na FM vlně.
13: Prostě naladíš a jedeš.
14: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Je úterý 25. srpna. Mluvilo se o jedné brutální vraždě. Nakonec měl mladiství na krku dvě. Olomoucký krajský soud včera uložil chlapci 9,5 roku vězení z nejvyššího možného 10letého trestu. Chlapec se děsivých činů dopustil loni v Zábřeze a v Uničově. Bylo mu 15 let. V Uničově napadl 3. října na chodníku 51-letého muže a kopal mu do hlavy. Ten na následky zemřel v nemocnici. V Zábřeze napadl 2 týdny poté 57-letého muže. Náhodně na ulici. Udupal ho a vzal mu cigarety. U soudu mladík prohlásil vinu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velkou proměnou projde zimní stadion v Přerově. Rekonstrukce za 70 milionů korun se zaměří na chlazení a ledovou plochu, což zajistí výrazně úspornější a spolehlivější provoz sportoviště. Radní nově schválili záměr na vypsání zakázky. Při modernizaci přerovského zimáku vznikne nová ledová plocha s moderními bezpečnostními mantinely. Město navíc plánuje vytvořit víceúčelový povrch pro letní sporty. Práce mají začít v první polovině roku 2027.
0: Sport.
3: Zápasy druhého kola má na programu dnes Český fotbalový pohár a uvidíme i střet klubů z našeho regionu. V MOL Cupu třetiligový Uničov vyzve na domácím trávníku prvoligový Zlín. Výkop tohoto utkání je v 17:30.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Zkuste se právě teď zhluboka nadechnout. Tak co, jak se nám na Moravě dýchá? Co aktuální čistota vzduchu? Zaměříme se na to po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 18 až 22, místy přehaňky, většinou oblačno, přechodně polojasno. A co kvalita vzduchu? V Olomouci, v Blansku, také v Uherském Hradišti je hodnocena stupněm 2A jako přijatelná. A například ve Vyškově, ve Velmezu a také ve Svitavách je to ještě o stupeň lepší. Tady kvalita vzduchu 1B, tedy velmi dobrá až dobrá.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Dobré ráno, na Moravě si užíváme ještě relativně pohodový ranní provoz a prázdnější autobusy a tramvaje a to se změní přesně za týden. V úterý 1. září vyrazí školáci do školy a v moravských autobusech i tramvajích to zase bude ta pravá ranní mačkanice. Teď aktuálně bez vážných nehod zdravíme policejní hlídky, které momentálně monitorují provoz, pomáhají a chrání na 253. kilometru D1 u Kujetína a 5 až 10 minutové zpoždění nabereme v silném provozu na 210. kilometru D1 u Holubic ve směru na Brno. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a úsměv na rtech.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená strada.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 25. srpna a svátek slaví každý Radim. Vše nejlepší. A kdo sfoukává svíčky z narozeninového dortu? Herec Lukáš Langmajer. Také slaví supermodelka, která kromě modelingu zvládá plyně němčinu, angličtinu i francouzštinu, hovoří třemi jazyky, to je Claudia Schiffer. Na rusky má také táta zpěvačky Miley Cyrus, americký country zpěvák Billy Ray Cyrus a vzpomínáte na střihorukého Edwarda.
2: Edwarde, už jsme tu, pojď, dáme tě do pucu. Naschle.
3: Naschle.
1: Tento film, stejně jako spoustu dalších nezaměnitelných kousků, natočil režisér Tim Burton. Dneska má 68. narosky. Ať má i vaše úterý pořádně povedenou režii, je 25. srpna.
0: Metropole právě dnes.
4: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
5: Legenda, která psala historii české rockové scény.
4: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
5: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
4: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
5: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
4: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
3: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Drozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné ještě hezčí. Tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou jezdit vedle dětí. Je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
8: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
3: Rádio Metropole.
0: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Hejno plameňáků v zoo Olomouc se rozrůstá, vylíhlo se tu 7 mláďat a všechna se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců.
1: Přerov aktuálně.
3: Světelnou křižovatku ulic Kojetínská a Husova v Přerově čeká modernizace. Práce za skoro 10 milionů korun mají začít v roce 2027 a přinesou ledná věstidla, videodetektory či bezdotyková tlačítka pro chodce i cyklisty. Je úterý a to znamená, že najdeme na pultech nové vydání týdeníku Kroměřížska. A co pak v něm najdeme? Informace o stavbě, která omezila dopravu v Lipnické ulici v Bystřici pod Hostýnem, nebo třeba výsledky běžeckého závodu na Svatý Hostýn. Dnes v novém vydání týdeníku Kroměřížska.
4: Hlas lidu.
3: Zbývá vám na konci měsíce z výplaty aspoň něco? Přibývá lidí v Česku, kteří s výplatou jedou každý měsíc na dřeň. Celou výplatu utratí každý měsíc v průměru 13 lidí ze 100, loni to bylo 9. A co ti, kteří neutratí všechno? Nejméně pětina příjmu zůstane každý měsíc 43% lidí, je to o 9% méně než loni, ukazuje to průzkum Provident.
4: Sport.
3: Svůj čtvrtý zápas ve skupině B na domácím mistrovství Evropy dnes odehrají české volejbalistky. Na kontě mají 2 výhry a 1 porážku a jsou na 2. postupové příčce. O další body do tabulky se střetnou s Ukrajinou. Dnes od 19 hodin.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Jdeme na počasí, tipnete si přesný čas dnešního východu a západu slunce na střední Moravě. Odpověď po dnešní předpovědi. Víme, jak bude. Dnes oblačno, přechodně polojasno, místy přeháníky a denní teploty 18 až 22. A východ slunce na střední Moravě 5:56, západ v 19:49.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Úterní provoz v Olomouci a v okolí, víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáte silnější provoz na Velkomoravské třídě kosmonautů, také na Chvalkovické ulici. Kousek za městem hlídá policie u Skrbeně na mostě přes dálnici a díky vám víme i o bouračce. Pozor mezi Velkým Týncem a Grigovem, opatrně projedeme. Sledujeme nehody, radary i statistiky, vytáhneme vás z každé šlamastiky.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: vytvořenost s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme.
3: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí

0: zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
2: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

0: Týden je za námi, připravte sluchátka, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. A není shoda náhod, že je to dneska kapela Souhra nehod. Tahle pražská čtyřčlenná altroková kapela sází na energickou rytmiku, syrovou elektrickou kytaru a syntetické klavíry. K tomu se ozývá mužským a ženským hlasem, které sobě prostě parádně ladí. Pokud máte rádi živáky, tahle kapela je něco pro vás. Každou chvíli někde hrají. Kapela momentálně pracuje na své druhé desce, v červenci vydala singl Zopakovat. Přesně ten si teď společně pustíme. Tohle je Souhra nehod a jejich nový song Zopakovat.
1: Nevědět jak.

Podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu. Yeah, how could you ever leave me without a chance to try?

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Necháváte si v noci otevřené okno? Jestli ano, tak pozor na netopíry. Odborníci z České společnosti pro ochranu netopírů nyní čelí záplavě telefonátů, hlavně z Olomoucka, že lidem vletěli domů netopíři. Už dopředu radí, ať se je nesnažíme odchytávat, protože riskujeme pokousání. Většinou stačí zhasnout a odejít z místnosti. Netopíři běžně vyletí sami otevřeným oknem zase ven. Pokud ne, pak už je třeba volat odborníka, píše deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jak to bude s dostavbou dálnice D35 do Mohelnice? Stavba chybějícího úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí může začít příští rok a potrvá 5 let. Ředitelství silnic a dálnic počítá s otevřením nejdříve v roce 2031. Zatím musí řidiči vydržet. Ministerstvo dopravy chce podepsat smlouvu s vítězným stavitelem úseku dálnice D35 letos v listopadu. Ředitelství silnic a dálnic ovšem varuje, že případná odvolání neúspěšných firem mohou dostavbu klíčového úseku odložit až na rok 2032.
0: Blansko aktuálně.
2: Místo plné kroužků a zábavy v Blansku už bude brzy hotové. Vrcholí rekonstrukce střediska volného času Senzáro. Prošlo vnějšími i vnitřními úpravami. Běžný provoz a kroužky v novém prostoru začnou 5. října.
0: Sport.
2: Mrkneme se na přípravu hokejistů z našeho regionu na novou sezónu. Bobři z Valmezu hrají s Dubnicou, šumperští draci s Kroměříží, prostějovští jestřáby na ledě soupeře s Opavou a zlíští berani hrají venku s Nitrou. Tyto přípravné zápasy začínají dnes v 18 hodin.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Zkuste se právě teď zhluboka nadechnout. Tak co, jak se nám na Moravě dýchá? Co aktuální čistota vzduchu? Zaměříme se na to po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 18 až 22, místy přehaňky, většinou oblačno, přechodně polojasno. A co kvalita vzduchu? V Olomouci, v Blansku, také v Uherském Hradišti je hodnocena stupněm 2A jako přijatelná. A například ve Vyškově, ve Valmezu a také ve Svitavách je to ještě o stupeň lepší. Tady kvalita vzduchu 1B, tedy velmi dobrá až dobrá.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Bezpečnost cyklistů na moravských cestách, také policie v Olomouci, v Letovicích a nebo v Šumperku. Víme, jak se jezdí tady. Prázdniny pomalu končí, rána bývají tmavější, rozednívá se později. Pokud v těchto dnech vyrážíte brzy ráno do práce nebo na ranní brigádu, nezapomínejme na reflexní prvky a taky na světla. Vpředu bílé, vzadu červené. A tam, kde máte možnost, dejte před rušnou silnicí přednost cyklostezce. Bude to bezpečnější. Teď aktuálně jezdíme bez vážných nehod, to i díky policejním hlídkám v Olomouci na Šternberské za OM. Hlídají také v Letovicích na pražské úruční automičky anebo v Šumperku u pošty na Zábřežské. Jedeme s vámi, prostřednictvím vašich repráků posíláme další dopolední hity.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: To snad ne, já se na to vysl**u. A Kuťka je zase fuč.
1: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
0: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
1: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Nová sezóna

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
2: Posloucháš

0: pole, kam vyrazit.
1: Hezké úterý, jsme vaše prázdninové rádio, které vždy ví, co podnikat. Už zítra v Olomouci na korunní pevnušce vystoupí kapela Queenie. Oslavte s námi 20 let Queenie a 40 let od posledních koncertů Queen s Freddiem Mercuryem. Queenie 2026, 20 let tour, začátek show na olomoucké pevnušce zítra od 20 hodin. Co promítá letní kino Lázně Slatinice? Ve čtvrtek to bude komedie Když se zhasne. Hraje se po setmění a vstup je zdarma. To je letní kino Lázně Slatinice. Blíží se i Bystročický guláš fest. Už teď v sobotu od 10 hodin až do půlnoci. Nejlepší guláše, cirkus, skákací hrad, také jumping, revival kapely a vůbec bude toho hodně. Bude to i naše rádio s kolegyní Martinou. Bystročický guláš fest tuto sobotu. A blíží se o tomto víkendu i Tršické hody, další super akce. V sobotu v Tršicích Bon Jovi tribute a v neděli Tereza Mašková a program pro děti i s Magdou Rajfovou a Petrem Vackem. Tršické hody o víkendu. Uvidíme se tam.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
3: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
4: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Radio Metropole
5: a dopolední chill.
6: Baby, let's go!
5: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
4: Metropole.

0: baví, baby.
1: Radio Metropole.
2: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
1: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Rozloučení s prázdninami připravilo dětem město Olomouc. Na Horním náměstí zažijeme dnes od 13 hodin do 17.30 odpoledne plné soutěží, atrakcí a akčních ukázek práce hasičů i policistů. Najdeme tu velký zábavní program.
0: Aktuálně.
2: Jízda po silnici 46 přes Dolany u Olomouce už je v pohodě. Zúžení silnice tu skončilo. Veškeré hlavní opravy cesty jsou hotové a ředitelství silnic a dálnic tu tedy ukončilo kyvadlový režim dopravy. Řidiči tu projedou oběma směry bez omezení.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na budoucí plošný zákaz mobilů ve školách se školy připravují už nyní, jak píše Deník. Školy v Česku mají už aktuálně vlastní pravidla. Místo zamykání mobilů vytvářejí relaxační zóny, knihovničky či pořizují ping-pong, aby děti odtáhly od obrazovky. Po dešti v Česku ubylo sucha. Nadprůměrné srážky zlepšily situaci a sucho zůstalo pouze na čtvrtině území. Nejpříznivější stav je v Čechách. Sucho naopak dál trápí jih Moravy. A stále je málo podzemní vody, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
2: Zápas o postup do čtvrtfinále smíšené čtyřhry dnes čeká na Grand Slamu US Open duo Muchová-Menšík. Olomoucká rodačka a prostějovské ESO vyzvou na betonu v duelu o postup francouzsko-salvadorský pár Mladenovičová a Revalo. Utkání začíná po 17. hodině.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami do letních 25 stupňů. Tropické třicítky se do konce srpna ještě vrátí, ale maximálně na dva dny. Nejspíš to bude ve čtvrtek a v pátek. Mimochodem, v pátek nás navíc čeká úplněk a jako bonus částečné zatmění měsíce. Tak co, už víte, kde budete koukat na noční oblohu?
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci finišují práce na třídě Svobody, hotovo má být do konce srpna. Nová světelná signalizace bude například na přechodu u Soudu anebo na křižovatce u Drápala, což znamená, že semafory jsou tady dál mimo provoz. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: taky žít.
1: Ať už máš chuť na českou klasiku nebo na něco lehkého a veganského, Radio Metropole tě nenechá ohladu. Dneska to všude voní tak, že se nám zbíhají sliny. Jsou tu naše polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Dáme třeba boloňské lazaně nebo květákové risotto. V restauraci koza zůstala celá. Pomalu pečený vepřový buček na medu a na chili, grilovaná kuřecí prsíčka s rokforovou omáčkou nebo smažené žampiony, to nás čeká u červeného volka na Dolním náměstí, čevapčiči s cibulí a hořčicí, pikantní vepřová plec s chalapeños a nebo smažený loštický řízek, plněný tvaruškem. Jak jinak, tak to můžeme vyzkoušet v Bounty. A jsou tu taky grilované medailonky z vepřové panenky nebo pečené kuřecí stehno na smetaně v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to třeba sekaný řízek se sýrem nebo bretaňské fazole. Další polední menu určitě najdeš na semsolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole, kde ti přejeme dobrou chuť.
2: Meníčka v Metropoli.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme.
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
6: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
2: Tohle je Radio Metropole.

0: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: Metropole
1: a dopolední chill.
2: Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
4: a kam zajít na dobrou pizzu.
1: To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. I chodci musí dodržovat dopravní předpisy. Pondělí to hlídali strážníci v centru Olomouce. Dívali se, jak chodci respektují červenou na semaforech a jen za hodinu odhalili 31 přestupků. 25 vyřešili domluvou, zbytek pokutou. Přerovská radnice chystá proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. V první etapě obnovy tu vzniknou nová parkovací místa a budou tu nové chodníky a osvětlení. Proměna má začít v půlce příštího roku, píše web města. Zajímavou novinku spustila městská policie v Šumperku. Je to online mapa autovraků a dlouhodobě odstavených aut. Snadno teď zjistíme, o kterých vozidlech už strážníci vědí, kde přesně stojí a v jaké fázi je jejich řešení. Uklidňuje se situace v Pryznicových lázních v Jeseníkách po hromadném onemocnění klientů střevní chřipkou. Hygienici tu k 21. srpnu evidovali 142 případů. U pacientů potvrdili noroviry. Zdroj nákazy dál zjišťují. Vzorky jídla byly v této věci v pořádku.
0: Sport.
3: Už nyní v srpnu čeká české hokejisty do 20 let zásadní prověrka před mistrovstvím světa na přelomu roku. Představí se od středy na turnaji ve Finsku. V akci budou všichni naši hráči ze zámoří.
4: Zase je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
3: Řekl kouč české hokejové dvacítky Jan Tomajko.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude, tak všelijak. Na Moravě dál hodně proměnlivá oblačnost, to znamená, že někdy se může ukázat sluníčko, ale když bude víc mraku, ojediněle čekáme i přehánky. Teploty dnes a zítra maximálně do 25 stupňů, na horách by to mělo být nejčastěji kolem 18.
1: Rádio Metropole, za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary kontrolují naši rychlost v Olomouci, například na Okružní, na Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. Radar potkáme taky v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Štrmberské. A ještě se podíváme do Přerova, tady se opravuje nábřeží Edvarda Beneše až do konce září. Je to poměrně rozsáhlá rekonstrukce a zrovna tento týden až do 28. srpna tady platí úplná uzavírka, takže objížďky vedou oficiálně po ulici Odpolední a Dluhonská. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete.

0: Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
3: Posloucháš?

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 25. srpna a svátek slaví každý Radim. Vše nejlepší. A kdo sfoukává svíčky z narozeninového dortu? Herec Lukáš Langmajer. Také slaví supermodelka, která kromě modelingu zvládá plyně němčinu, angličtinu i francouzštinu. Hovoří třemi jazyky, to je Claudia Schiffer. Na rusky má také táta zpěvačky Miley Cyrus, americký country zpěvák Billy Ray Cyrus. A vzpomínáte na střihorukého Edwarda.
2: Edwarde, už jsme tu. Pojď, dáme tě do pucu. Naschle.
3: Naschle.
1: Tento film, stejně jako spoustu dalších nezaměnitelných kousků, natočil režisér Tim Burton. Dneska má 68. narosky. Ať má i vaše úterý pořádně povedenou režii, je 25. srpna.
0: Metropole právě dnes.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Hejno plameňáků v zoo Olomouc se rozrůstá, vylíhlo se tu 7 mláďat a všechna se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců. Je úterý a to znamená, že najdeme na pultech nové vydání týdeníku Kroměřížska. A co pak v něm najdeme? Informace o stavbě, která omezila dopravu v Lipnické ulici v Bystřici pod Hostýnem, nebo třeba výsledky běžeckého závodu na Svatý Hostýn. Dnes v novém vydání týdeníku Kroměřížska.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Datová schránka mění adresu. Původní web datovek mojedatovaschranka.cz skončí. Uživatelé se od čtvrtka budou nově přihlašovat na doméně datovka.gov.cz, která je bezpečnější a má standardizovaný název pro státní weby. K odstavení starého webu datových schránek dojde ve čtvrtek večer, kdy systém přihlášené uživatele odhlásí a bude je ze staré adresy přesměrovávat na novou. Tam bude nutné nové přihlášení. Sport. Svůj čtvrtý zápas ve skupině B na domácím mistrovství Evropy dnes odehrají české volejbalistky. Na kontě mají dvě výhry a jednu porážku a jsou na druhé postupové příčce. O další body do tabulky se střetnou s Ukrajinou. Dnes od 19 hodin.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude, dál víceméně zamračeno, lokálně na Moravě i zaprší a to se pak trochu ochladí. Jinak dneska a zítra teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, ve čtvrtek a hlavně v pátek to místy budou i tropické třicítky. Jinak víkendové a pondělní počasí nabídne zhruba 25 až 27 stupňů, což by teoreticky měla být taková definitivní tečka za letošním létem.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci finišují opravy na třídě Svobody. S novou světelnou signalizací se počítá například na přechodu u soudu anebo taky na křižovatce u Drápala. Tady to ovšem zatím musíme zvládnout bez semaforů. A taky máme hlášené policejní hlídky. V Olomouci by měly být na Masarykově třídě, v Přerově na Polní a na D1 kousek od exitu Vyškov Západ. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole. Víc

0: je zase fuč.
1: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
0: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
1: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrk.

0: atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
6: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
7: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Rupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Drozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí. Tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí. Je to krásný asfalt a nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a Rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
9: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
0: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
0: Rádio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Necháváte si v noci otevřené okno? Jestli ano, tak pozor na netopíry. Odborníci z České společnosti pro ochranu netopírů nyní čelí záplavě telefonátů, hlavně z Olomoucka, že lidem vletěli domů netopíři. Už dopředu radí, ať se je nesnažíme odchytávat, protože riskujeme pokousání. Většinou stačí zhasnout a odejít z místnosti. Netopíři běžně vyletí sami otevřeným oknem zase ven. Pokud ne, pak už je třeba volat odborníka, píše deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jak to bude s dostavbou dálnice D35 do Mohelnice? Stavba chybějícího úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí může začít příští rok a potrvá 5 let. Ředitelství silnic a dálnic počítá s otevřením nejdříve v roce 2031. Zatím musí řidiči vydržet. Ministerstvo dopravy chce podepsat smlouvu s vítězným stavitelem úseku dálnice D35 letos v listopadu. Ředitelství silnic a dálnic ovšem varuje, že případná odvolání neúspěšných firem mohou dostavbu klíčového úseku odložit až na rok 2032.
0: Blansko aktuálně.
2: Místo plné kroužků a zábavy v Blansku už bude brzy hotové. Vrcholí rekonstrukce střediska volného času Senzáro. Prošlo vnějšími i vnitřními úpravami. Běžný provoz a kroužky v novém prostoru začnou 5. října.
0: Sport.
2: Mrkneme se na přípravu hokejistů z našeho regionu na novou sezónu. Bobři z Valmezu hrají s Dubnicou, Šumperští Draci s Kroměříží, Prostějovští Jestřáby na ledě soupeře s Opavou a Zlíčtí Berani hrají venku s Nitrou. Tyto přípravné zápasy začínají dnes v 18 hodin.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami do letních 25 stupňů. Tropické třicítky se do konce srpna ještě vrátí, ale maximálně na 2 dny. Nejspíš to bude ve čtvrtek a v pátek. Mimochodem, v pátek nás navíc čeká úplněk a jako bonus částečné zatmění měsíce. Tak co, už víte, kde budete koukat na noční oblohu?
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na křižovatce pod fakultní nemocnicí na Hněvotínské. Hlídka je taky kousek dál na ulici Frestrova směr Svodnosti anebo na Brněnské podhraniční. Kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Kojetín anebo na trase Moravská Třebová Svitavy u Hřebečského tunelu. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Český report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme!
3: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
4: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Tak schválně, jak pokračuje digitalizace v olomoucké MHD? Jízdenku už si konečně koupíme kartou a je toho víc. Máme tu kompletní rozhovor s mluvčím dopravního podniku města Olomouce Anou Sýkorovou. Už teď na webu report.cz. V Šumperku bude velký letecký den 12. září. Tady vystoupí akrobaté i armáda. Na co všechno se mohou příznivci letectví těšit? O tom píše šumperský Raj.cz. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Žirokové taneční zábavy mají v regionu mnohaletou tradici a taky se dozvíme, jak dopadl o víkendu běh na svatý Hostýn, kdo z vytrvalců byl nejrychlejší. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
0: Radio Metropole.
9: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Rozloučení s prázdninami připravilo dětem město Olomouc. Na Horním náměstí zažijeme dnes od 13 hodin do 17.30 odpoledne plné soutěží, atrakcí a akčních ukázek práce hasičů i policistů. Najdeme tu velký zábavní program.
1: Aktuálně.
3: Jízda po silnici 46 přes Dolany u Olomouce už je v pohodě. Zúžení silnice tu skončilo. Veškeré hlavní opravy cesty jsou hotové a ředitelství silnic a dálnic tu tedy ukončilo kyvadlový režim dopravy. Řidiči tu projedou oběma směry bez omezení.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na budoucí plošný zákaz mobilů ve školách se školy připravují už nyní, jak píše Deník. Školy v Česku mají už aktuálně vlastní pravidla. Místo zamykání mobilů vytvářejí relaxační zóny, knihovničky či pořizují ping-pong, aby děti odtáhly od obrazovky. Češi jsou se svým zdravotnictvím velmi spokojení, podle posledních dat mu věří celých 74% z nás. Pro srovnání, evropský průměr spokojenosti je výrazně nižší a dosahuje pouhých 56%. Důvěra v českou zdravotní péči zkrátka dlouhodobě stoupá a tento pozitivní trend potvrzují i čísla z roku 2024.
0: Sport.
3: Zápas o postup do čtvrtfinále smíšené čtyřhry dnes čeká na Grand Slamu US Open duo Muchová-Menšík. Olomoucká rodačka a prostějovské ESO vyzvou na betonu v duelu o postup francouzsko-salvadorský pár Mladenovičová a Révalo. Utkání začíná po 17. hodině.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude, tak všelijak. Na Moravě dál hodně proměnlivá oblačnost, to znamená, že někdy se může ukázat sluníčko, ale když bude víc mraku, ojediněle čekáme i přehánky. Teploty dnes a zítra maximálně do 25 stupňů, na horách by to mělo být nejčastěji kolem 18.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci Hodolanech, na křižovatce Tovární Rolsberská. Hlídka taky v Kroměříži na Lutopecké, anebo na Šumpersku na silnici 11 u Bušína. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

Týden je za námi, připravte sluchátka, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. A není shoda náhod, že je to dneska kapela Souhra nehod. Tahle pražská čtyřčlenná altroková kapela sází na energickou rytmiku, syrovou elektrickou kytaru a syntetické klavíry. K tomu se ozývá mužským a ženským hlasem, které sobě prostě parádně ladí. Pokud máte rádi živáky, tahle kapela je něco pro vás. Každou chvíli někde hrají. Kapela momentálně pracuje na své druhé desce, v červenci vydala singl Zopakovat. Přesně ten si teď společně pustíme. Tohle je Souhra nehod a jejich nový song Zopakovat. A nevědět jak.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Nová sezóna

0: CCC.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Radio Metropole.
0: Taneční rádio.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Hezké úterý, jsme vaše prázdninové rádio, které vždy ví, co podnikat. Už zítra v Olomouci na korunní pevnušce vystoupí kapela Queenie. Oslavte s námi 20 let Queenie a 40 let od posledních koncertů Queen s Freddiem Mercurym. Queenie 2026, 20 let tour, začátek show na olomoucké pevnušce zítra od 20 hodin. Co promítá letní kino Lázně Slatinice? Ve čtvrtek to bude komedie Když se zhasne. Hraje se po setmění a vstup je zdarma. To je letní kino Lázně Slatinice. Blíží se i Bystročický guláš fest. Už teď v sobotu od 10 hodin až do půlnoci. Nejlepší guláše, cirkus, skákací hrad, také jumping, revival kapely a vůbec bude toho hodně. Bude to i naše rádio s kolegyní Martinou. Bystročický guláš fest tuto sobotu. A blíží se o tomto víkendu i Tršické hody, další super akce. V sobotu v Tršicích Bon Jovi tribute a v neděli Tereza Mašková a program pro děti i s Magdou Rajfovou a Petrem Vackem. Tršické hody o víkendu. Uvidíme se tam.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
0: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
3: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
3: Čistá telepatie.

0: human.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 16 hodin.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Hejno plameňáků v zoo Olomouc se rozrůstá, vylíhlo se tu 7 mláďat a všechna se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců. Je úterý a to znamená, že najdeme na pultech nové vydání týdeníku Kroměřížska. A co pak v něm najdeme? Informace o stavbě, která omezila dopravu v Lipnické ulici v Bystřici pod Hostýnem, nebo třeba výsledky běžeckého závodu na Svatý Hostýn. Dnes v novém vydání týdeníku Kroměřížska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Datová schránka mění adresu. Původní web datovek mojedatovaschranka.cz skončí. Uživatelé se od čtvrtka budou nově přihlašovat na doméně datovka.gov.cz, která je bezpečnější a má standardizovaný název pro státní weby. K odstavení starého webu datových schránek dojde ve čtvrtek večer, kdy systém přihlášené uživatele odhlásí a bude je ze staré adresy přesměrovávat na novou. Tam bude nutné nové přihlášení.
2: Sport.
4: Svůj čtvrtý zápas ve skupině B na domácím mistrovství Evropy dnes odehrají české volejbalistky. Na kontě mají dvě výhry a jednu porážku a jsou na druhé postupové příčce. O další body do tabulky se střetnou s Ukrajinou. Dnes od 19 hodin.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Jak bude? Odpoledne pokračuje pod šedivou oblohou, lokálně nám padá déšť nebo přehánky. Meteorologové předpovídají až 7 mm srážek. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 49 minut. To znamená, že jsme dnes měli necelých 14 hodin slunečního světla. V noci čekáme taky oblačno až zataženo, ojediněle nám mohou zabubnovat dešťové kapky na okno. Noční teploty spadnou až k 11 stupňům. Na horách můžeme naměřit dokonce i 9. Zataženo budeme mít i ve středu, oproti dnešku se nám ale trochu oteplí.
1: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Bouračku máme v Olomouci v ulici Lipenská, kousek za křižovatkou s ulicí Tovární a Rozberská ve směru na Velkou Bystřici. Na místě je policie. Dvě auta se nám srazila taky v Kroměříži v ulici Purkyňova. Havarované vozy přikáží na silnici, projíždíme se zvýšenou opatrností. Policejní hlídky nám hlásíte na D1 na exitu Přerov, v Olomouci v ulici Brněnská, ve Střelicích u Sokola, v Protivanově v ulici Prostějovská, stojí taky ve Svitavách, v ulici Pořízká a ve Vyškově v ulici Brněnská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. Teďe výhodně. Vždycky.
1: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
2: Černá no přišla, zubata, černá no přišla.
1: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě, a to myslíme doslova i obrazně. Kocáb, Pavlíček, Čok, Kryšpín a Hrubeš. Žádný nostalgický playback. Žádný upjatý snaživec nebo člověk bez talentu. Ale poctivý rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
3: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapomněj.
1: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme.
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz
11: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Martina ti denne připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník nebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
5: To snad ne, já se na to vys***l. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš. Luskni.cz.
12: V Mžiku doručíme.
13: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Tvoje odpoledne.
16: Tvoje rádio.
15: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Necháváte si v noci otevřené okno? Jestli ano, tak pozor na netopíry. Odborníci z České společnosti pro ochranu netopírů nyní čelí záplavě telefonátů, hlavně z Olomoucka, že lidem vletěli domů netopíři. Už dopředu radí, ať se je nesnažíme odchytávat, protože riskujeme pokousání. Většinou stačí zhasnout a odejít z místnosti. Netopíři běžně vyletí sami otevřeným oknem zase ven. Pokud ne, pak už je třeba volat odborníka, píše Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči na Přerovsku se dočkají nové moderní odpočívky na dálnici D48 u obce Polom. Ředitelství silnic a dálnic tam za více než 500 000 000 korun vybuduje zázemí s benzínovou pumpou, restaurací a parkovištěm pro 175 vozidel. Se stavbou by se mělo začít v roce 2030 a první řidiči tam zastaví o 2 roky později.
0: Blansko aktuálně.
2: Místo plné kroužků a zábavy v Blansku už bude brzy hotové. Vrcholí rekonstrukce střediska volného času Senzáro. Prošlo vnějšími i vnitřními úpravami. Běžný provoz a kroužky v novém prostoru začnou 5. října.
1: Sport.
2: Máme tu zajímavou sportovní novinku. Do Zlína se totiž po více než 10 letech vrací univerzitní hokej. Místní univerzita Tomáše Bati zakládá od nového akademického roku z brusu nový tým Red Bricks. Ten nastoupí rovnou do celorepublikové 2. divize univerzitní ligy ledního hokeje.
3: Olomouc hlásí 20 stupňů, hranice 17, ve Vyškově naměřili 19 a v Otrokovicích pak 21. Víme, jak bude. Po obloze nám dál poplují šedé mraky, lokálně nám může i sprchnout. Zítřek pak přinese taky zataženo až oblačno, lokálně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky ale začnou s večerem ustávat, postupně se nám částečně i protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty se zítra vyšplhají k 19 až 23 stupňům.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, jen v ulici Hamerská u tenisového kurtu si dáme pozor na odstavené auto na Krajnici. Auto objíždíme taky na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek na exitu Bělotín. Podobnou situaci máme i na D1 na trase Ostrava-Přerov před exitem Hranice. Víme taky, kde číhají policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Přerov, na D35 mezi exity Mohelnice a Mohelnice-Jih. Potkáme je taky na D40 6 na exitu Olomouc střed. Předpisově raději jezdíme i ve Zlíně v ulici Vizovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
11: Posloucháš? Radio

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 25. srpna a svátek slaví každý Radim. Vše nejlepší. A kdo sfoukává svíčky z narozeninového dortu? Herec Lukáš Langmajer. Také slaví supermodelka, která kromě modelingu zvládá plyně němčinu, angličtinu i francouzštinu, hovoří třemi jazyky, to je Claudia Schiffer. Na rozky má také táta zpěvačky Miley Cyrus, americký country zpěvák Billy Ray Cyrus a vzpomínáte na střihorukého Edwarda.
2: Edwarde, už jsme tu, pojď, dáme tě do pucu. Naschle.
1: Tento film, stejně jako spoustu dalších nezaměnitelných kousků, natočil režisér Tim Burton, dneska má 68. narozky. Ať má i vaše úterý pořádně povedenou režii, je 25. srpna.
0: Metropole právě dnes.
3: Rádio Metropole.
0: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
4: Kde stojí kolony?
5: Jaké je počasí na Moravě?
6: A kam zajít na dobrou pizzu?
0: To všechno a mnohem víc u nás.
4: U nás.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. I chodci musí dodržovat dopravní předpisy. V pondělí to hlídali strážníci v centru Olomouce. Dívali se, jak chodci respektují červenou na semaforech a jen za hodinu odhalili 31 přestupků. 25 vyřešili domluvou, zbytek pokutou. Přerovská radnice chystá proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. V první etapě obnovy tu vzniknou nová parkovací místa a budou tu nové chodníky a osvětlení. Proměna má začít v půlce příštího roku, píše web města. Jesenicko má z brusu nový zdroj pitné vody za skoro 136 milionů korun. Na tuto důležitou stavbu, která region lépe ochrání před extrémním suchem i povodněmi, přispěl stát částkou 90,5 milionu. Místní obyvatelé díky tomu získají mnohem bezpečnější a spolehlivější zásobování vodou za každého počasí.
3: Hlas lidu.
2: Zbývá vám na konci měsíce z výplaty aspoň něco? Přibývá lidí v Česku, kteří s výplatou jedou každý měsíc na dřeň. Celou výplatu utratí každý měsíc v průměru 13 lidí ze 100, loni to bylo 9. A co ti, kteří neutratí všechno? Nejméně pětina příjmu zůstane každý měsíc 43% lidí. Je to o 9% méně než loni. Ukazuje to průzkum Provident.
0: Sport.
2: Už nyní v srpnu čeká české hokejisty do 20 let zásadní prověrka před mistrovstvím světa na přelomu roku. Představí se od středy na turnaji ve Finsku. V akci budou všichni naši hráči ze zámoří.
4: Zase je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
2: Řekl kouč české hokejové dvacítky Jan Tomajko.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Středa nám připravuje šedou oblohu, místy nám spadne déšť nebo přeháňka. Později odpoledne a večer ale srážky začnou ustávat a postupně se nám i částečně roztrhají mraky. Nejvyšší teploty vyšplhají k 23 stupňům. Čtvrtek přinese oteplení a většinou slunečno, jen ráno se nám mohou výjimečně vytvořit mlhy. Rtuť teploměru vyleze až k 29. Nejteplejší den týdne nás ale čeká v pátek, to můžeme naměřit až 33 stupňů.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Dořešujeme nehodu v Olomouci v ulici Rooseveltova. Vyšetřování probíhá taky v Hranicích v ulici u Kostelíčka. Nákladák se nám s osobním autem srazil na D1 na trase Říkovice-Vyškov mezi exity Mořice a Ivanovice na Hané. Havarovaná auto na silnici přikáží, projíždíme proto opatrně. Policejní hlídky nám stojí na D1 na exitu Přerov, v Mohelnici v ulici Třebovská, ve Zlíně v ulici Štefánikova a taky v Letovicích v ulici Družstevní. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme.
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo, mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Rupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně Rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní Rozhledna, celokovová, s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
10: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
12: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
0: Posloucháš?
13: Radio Metropole.
14: I learned to embrace the dark and now

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje ještě chladnější den, ve čtvrtek a pátek už se nám opět významně oteplí. Ve středu naměříme nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni. Ve čtvrtek se rtuť teploměru může vyšplhat až k 29, pátek bude nejteplejší den týdne. To by nám teplotní maxima mohla dosáhnout 29 až 33 stupňů. Kvůli oteplování se nám bude zhoršovat i biozátěž, zatímco ve středu bude na nejlepším stupni, ve čtvrtek bude na druhém a v pátek na třetím nejhorším stupni.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
4: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
6: Rádio Metropole.
7: Taneční rádio z Olomouce.
6: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Tak schválně, jak pokračuje digitalizace v olomoucké MHD? Jízdenku už si konečně koupíme kartou a je toho víc. Máme tu kompletní rozhovor s mluvčím dopravního podniku města Olomouce Anou Sýkorovou, už teď na webu report.cz. V Šumperku bude velký letecký den 12. září, tady vystoupí akrobaté i armáda. Na co všechno se mohou příznivci letectví těšit, o tom píše šumperský raj.cz. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Žirokové taneční zábavy mají v regionu mnohaletou tradici a taky se dozvíme, jak dopadlo o víkendu běh na svatý Hostýn, kdo z vytrvalců byl nejrychlejší. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: baví, baby.
1: Radio Metropole.
2: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
3: Myslíš si, že máš přehled o všem?
2: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem. Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Rádio Metropole.
1: Léto non-stop, hudba non-stop.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Vice, producenta a DJe, který svou hudbou kombinuje moderní house s klasickým groove. Jeho skladby jsou jako svěží vítr na tanečním parketu, který tě rozhýbe a přinese skvělou náladu. Vice je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby se všichni dostali do varu. Jeho styl je taneční, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku hudební radosti.

0: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Tohle je
5: Radio Metropole.

0: posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Kim Petras je německá zpěvačka, která svou popovou hudbou a chytlavými melodiemi baví fanoušky po celém světě. Její skladby jsou jako ta kamarádka, co ti přinese dobrou náladu a pořádnou dávku energie. Kim Petras umí vytvořit svěží a originální zvuk, který tě dostane na první poslech. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole se

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Týden je za námi, připravte sluchátka, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. A není shoda náhod, že je to dneska kapela Souhra nehod. Tahle pražská čtyřčlenná altroková kapela sází na energickou rytmiku, syrovou elektrickou kytaru a syntetické klavíry. K tomu se ozývá mužským a ženským hlasem, které sobě prostě parádně ladí. Pokud máte rádi živáky, tahle kapela je něco pro vás. Každou chvíli někde hrají. Kapela momentálně pracuje na své druhé desce, v červenci vydala singl Zopakovat. Přesně ten si teď společně pustíme. Tohle je Souhra nehod a jejich nový song Zopakovat.
1: Nevědět jak.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají.
2: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš.
1: Původní sestava pražského výběru.
2: Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule.
1: Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez.
2: Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo...

0: Klikni na report.cz.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme ještě víc

0: Rádio Metropole.
1: Léto hraje s námi.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music. Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá. A hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi. Na Metropolitě čekají další zajímavé.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Foster the People, kapelu známou pro svůj unikátní indie popový styl, který kombinuje chytlavé melodie s originálními nápady. Jejich hudba je jako svěží vánek, který tě osvěží a zároveň přinese spoustu energie. Jejich skladby jsou plné života a umí tě dostat do skvělé nálady, ať si kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Rita Ora, britská zpěvačka a herečka s hlasem, který nezapomeneš. Její hudba kombinuje pop, R&B a taneční prvky tak, že tě nenechá v klidu. Rita je jako kamarádka, co vždycky ví, jak tě rozesmát a rozproudit. Její energie je nakažlivá, její styl nezaměnitelný. Zůstaň s námi, protože

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

Tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

Tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo, mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale po kousíček se posunout až do Rupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Drozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně Rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní Rozhledna, celokovová, s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
4: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Montel Jordan je americký zpěvák, který je známý svým charismatickým hlasem a hity, které si lidé rádi zpívají. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru.

Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc hvězdných jmen

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. I chodci musí dodržovat dopravní předpisy. V pondělí to hlídali strážníci v centru Olomouce. Dívali se, jak chodci respektují červenou na semaforech a jen za hodinu odhalili 31 přestupků. 25 vyřešili domluvou, zbytek pokutou. Přerovská radnice chystá proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. V první etapě obnovy tu vzniknou nová parkovací místa a budou tu nové chodníky a osvětlení. Proměna má začít v půlce příštího roku, píše web města. Zajímavou novinku spustila městská policie v Šumperku. Je to online mapa autovraků a dlouhodobě odstavených aut. Snadno teď zjistíme, o kterých vozidlech už strážníci vědí, kde přesně stojí a v jaké fázi je jejich řešení.
3: Hlas lidu.
2: Zbývá vám na konci měsíce z výplaty aspoň něco? Přibývá lidí v Česku, kteří s výplatou jedou každý měsíc na dřeň. Celou výplatu utratí každý měsíc v průměru 13 lidí ze 100, loni to bylo 9. A co ti, kteří neutratí všechno? Nejméně pětina příjmu zůstane každý měsíc 43% lidí, je to o 9% méně než loni. Ukazuje to průzkum Provident.
1: Sport.
2: Už nyní v srpnu čeká české hokejisty do 20 let zásadní prověrka před mistrovstvím světa na přelomu roku. Představí se od středy na turnaji ve Finsku. V akci budou všichni naši hráči ze zámoří.
4: Zase je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
2: Řekl kouč české hokejové dvacítky Jan Tomajko.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje ještě chladnější den, ve čtvrtek a pátek už se nám opět významně oteplí. Ve středu naměříme nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni. Ve čtvrtek se rtuť teploměru může vyšplhat až k 29, pátek bude nejteplejší den týdne. To by nám teplotní maxima mohla dosáhnout 29 až 33 stupňů. Kvůli oteplování se nám bude zhoršovat i biozátěž, zatímco ve středu bude na nejlepším stupni, ve čtvrtek bude na druhém a v pátek na třetím nejhorším stupni.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavé

0: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. DJ Mark Brickman je americký producent a DJ, který do taneční hudby přináší pořádnou dávku energie a originálních beatů. Spojuje moderní elektroniku s chytlavými melodiemi, které tě rozhýbou. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole má další parádní hity.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

Tady je tvoje Metropole, dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B v dokonalý mix emocí.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.